0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes. Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: www.sport.cz. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
6: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
9: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
10: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
11: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
12: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz.

0: What you waiting for? No, what you waiting for?
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém Městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: I'm Lenny Kravitz.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
7: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
6: On air.
8: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci posunuli novelu stavebního zákona do třetího čtení. Cílem změn je zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Ve druhém čtení zaznělo asi 130 pozměňovacích návrhů a jednání trvalo téměř 13 hodin. Návrhy nyní posoudí hospodářský výbor, poté bude moci sněmovna o novele definitivně hlasovat. Ceny ropy výrazně klesly poté, co americký prezident Donald Trump odvolal plánované další údery na Írán. Trump zároveň uvedl, že Teherán přijal hlavní body mírové dohody a brzy bude oznámeno její podepsání. Trhy reagovaly poklesem obav z narušení dodávek ropy z Blízkého východu. Cena ropy Brent se propadla pod hranici $90 za barel. Úvodní duel světového šampionátu přepisoval historické tabulky. V utkání Mexika s Jihoafrickou republikou padly hned 3 červené karty. To se na fotbalovém mistrovství světa stalo poprvé po 20 letech. Brazilský rozhodčí vyloučil ve druhé poločase 2 Jihoafričany a 1 Mexičana. Mexiko i přes početní komplikace zvítězilo 2-0. V historii světových šampionátů jde teprve o 7. zápas se 3 vyloučenými hráči. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Koupaliště ve Zlínském kraji zatím zůstávají zavřená, ačkoliv města už je mají připravená a některá už dokonce na pár dnů otevřela, teď nepřeje počasí. V příštím týdnu se má ale začít oteplovat, což hraje do karet mimo jiné obyvatelům Vizovic. Tamní nově opravené koupaliště se má otevřít příští pátek po téměř 20 letech. Ve Zlíně nám zase rekonstruují venkovní bazén v Lázních, ten by se měl otevřít na začátku července. Teď dopoledne bude na východě Moravy většinou slunečno, odpoledne už se ale bude zatahovat a lokálně může zapršet. Teploty se dostanou maximálně na 20. I víkend bude proměnlivý s občasnými srážkami.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
12: Snídaně šampionů. 6 hodin, 2 minuty, startuje páteční snídaně na Hitrádiu. Krásné ráno s vámi, Michal Knip, David Jošt, ahoj.
13: Ahoj, dobré ráno.
12: Vítejte v pánském klubu opět, Jasmin má dnes volno a pojďme si říct jednu věc, že to páteční ráno je tak trochu yin-yang, jo. Velký smutek ve fotbale, 2-1 Jižní Korea nás porazila, ale je pátek.
13: Je to tak,
12: ale o Fočusu bude ještě řeč. Teď muzika Michael Schulte a Rehab, tím začínáme, hezké ránko. Hitrádio.

0: 6 hodin, 5 minut, tohle je páteční Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno. Tak víkend už se nám blíží a nás by zajímalo, co chystáte vy na víkend, co chystá David na víkend?
1: Tak já budu odpočívat a vzhledem k tomu, že je partnerka mimo republiku, tak se budu hodně, ale opravdu hodně koukat na fotbal.
0: Takže ty máš volno, ty máš pre.
1: Myši mají pre.
0: Jak to vypadá u vás? Co vy chystáte na tenhle víkend? Přemýšlím, co vůbec chystám já? Já jdu do Krnova na víkend, odpočinout si. První volný víkend, takže to bude spíš takový relax. Ale zajímá nás, jaký víkend plánujete vy. O tom bude minuta šampionů za malou chvíli. Tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jaké jsou ty vaše plány na víkend. A možná se v tom pozná někdo z dalších posluchačů. Tak napište nám to na 777 937 777. Vrátíme se k tomu. Teď vám letí další muzika. Rudimental Waiting All Night na Hit Radio. Hezké ránko.

0: Rudimental LR, takhle vám hraje páteční hit rádio snídaní šampionů, krásné ráno. Plány na víkend, o tom je minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a co chystáte na nadcházející víkend, začínáme teď. Hanka Nové Město nad Metují. Já mám kupodivu volno, ale budeme u nového domečku na zahradě. Lucka Žiželice půjde s rodinou na festival dechové hudby Kmochák v Kolíně. Eva Ledeč nad Sázovou bude makat na zahrádce a užívat volno. Anička Havlíčku v Brod jde s přítelem na svatbu užít si to a taky konečně vytáhnout ty šaty, které tak nutně potřebovala rok zpět. Petra Zlín, oslava 30. narozenin syna Erika, tímto ho zdraví i všechny posluchače. Děkujeme. Renata Varnsdorf bude v práci tak makačka. Luděk Ostrava, výlet na Lysou horu. Jiří Duchcov, syn 18 let, já 40 let, bude party. Mirka Klecany, jedeme s mužem na Hradecký koloběh, těším se pak na pivko. Lucie Bruntál, mám chuť jen odpočívat. Tak možná jste se v tom poznali. Třeba takový David bude odpočívat tenhle víkend.
1: Včera začalo mistrovství světa ve fotbale. Ani jeden z našich posluchačů nenapsal, že se o víkendu koukne na fotbal.
0: A ono se o víkendu hraje, jo? Ono se, on je mistrovství.
1: Samozřejmě, teď se bude hrát fakt, skoro jo? Dva měsíce v kuse.
0: Ono se hraje. O fotbale bude řeč za malý moment tady na Hit Radio. Nejdřív další muzika, Činasky, Potkal jsem tě po letech, taky Rejdel, ten hezké ranko. Potkal jsem tě zase.

0: Ray Dalton. 6 hodin 17 minut, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, dneska pánský klub. Michal, David, s vámi hezké ránko. A dost možná budete taky potřebovat minimálně dvě kafe, a to kvůli tomu dnešnímu stáváníčku. Tak kdo jste stával ve 4 hodiny? Zvedněte ruku.
1: Já zvedám ruku.
0: Já zvedám ruku a musím říct, že úplně zbytečně. Já jsem teda nevstával kvůli fotbalu, ale mě probudilo. Potřeboval jsem prostě jít na záchod ještě ráno, jo.
1: Okay.
0: A vstávám a teďka jdu a vracím se zpátky. A teďka koukám přes balkonové dveře v ložnici, jak naproti u sousedů svítí telka. A říkám, tyjo, co tam blbnou ty a takhle brzo. A najednou vidím trávník a já, no jasně, on se hraje vlastně fotbal.
1: Úvodní výkop 4:00 středoevropského času.
0: On se hraje fotbal, tak dost možná jste se koukali. Nicméně, kdo jste se nekoukal, tak máme tady pro vás zápas Česko-Jižní Korea ve 20 vteřinách.
2: Začíná utkání Jižní Korea, Česká republika.
3: Soufal a je to gól! Ladislav Krejčí posílá Česko do vedení!
2: Pozor na tuhle příležitost, je vyrovnáno. 1-1.
3: Pozor na to a je to 2-1 pro Koreu.
2: Bohužel je konec. Jižní Korea otočila zápas s Českou republikou a vítězí. 2-1.
0: Takhle to dopadlo. Takhle to dopadlo. Ten úvod není úplně slavný teda, nicméně samozřejmě šancí to otočit máme spoustu a třeba v těch dalších zápasech budou i jednodušší jména našich protivníků.
1: Je to tak, bystřejšímu fanouškovi neuniklo, že v sestavě jeho Korejců se opakovalo hned několik jmen. Mojí nejoblíbenější sekcí je obrana a záloha, tak přečtu jenom to, jo. Takže začínáme brankářem Kim, pak obrana Lee, Kim Lee. A záloha Lee.
0: Takže samej Kim a samej Lee.
1: Samej Kim a samej Lee.
0: Kdo se v tom má vyznat? No, nicméně možná ta jména budou opravdu jednodušší a při tom zápase příští týden hrajeme ve čtvrtek.
1: Od 18:00 proti Jihoafrické republice.
0: Je, takže to bude takový odpočinek, dalo by se říct, potom vstávání, protože podle mě má dneska půlka České republiky rozhozený biologický hodin.
1: Je to tak. Já ještě připomenu, že potom 25. června hrajeme s Mexikem od 3.
0: Ale ráno.
1: Od 3 ráno,
0: no. No tak budeme fandit a budeme rádi, když vy tady s námi budete i teď chvíle před 6:30, za chvíli další muzika Disturbed, taky Pink, no a samozřejmě přehodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od

0: dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na aktuální nehodu v Mohelnici. V Zábřežské ulici se srazilo osobní auto s autobusem. Na místě zasahuje záchranná služba a policie. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz Hit Radio Zlín.

0: Tohle je Pink, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. Minuta po půl sedmé, přejeme hezké ráno. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Slovenské dráhy omezují spoje, chybí jim totiž strojvedoucí. Železniční společnost Slovensko řeší nedostatek personálu, kvůli kterému musela omezit část vlakových spojů. Nejvíce se situace dotkla vytížené trasy Bratislava-Galanta, kde dočasně ubyly odpolední osobní vlaky. Fotbalový šampionát je v plném proudu, druhý den turnaje ale nabídne jen dva zápasy. Jeden už máme za sebou a druhý odehraje Kanada proti Bosně a Hercegovině. Utkání startuje ve 21:00. Malá trafika, velké štěstí. V jižní Francii padly během jediného týdne dvě výhry v loterii Euromiliony za víc než miliardu korun. Místní trafika se tak během chvíle stala doslova magnetem na štěstí.
0: Myslím si, že ten trafikant tam bude mít teďka velký fronty. Možná padne hat-trick. Já už se nedivím, že tam teďka bude mít velkou návštěvnost.
2: Zkuste si to představit před víkendem vyhrát třeba miliardu.
0: Co bys tím dělal? Já si myslím, že i milion by byl dost na víkend, co? To rozfoforovat.
2: Ono i 100 000 by bylo dost na víkend.
0: To bylo hezký. No tak nicméně my jsme rádi, že jste v pátek ráno vsadili na nás. Muziku, tu máme nachystanou, tohle je Celine Dion, staví se i Welshly Arms. No a za malou chvíli pro vás budeme mít info, jak vyhrát parádní chytrý hodinky pro vaše ratolesti. Tak pojďme na muziku, 6.33, krásné ráno.

0: pátek. Konečně, co? Ještě teda nějak přežít dnešek a víkend už na vás čeká. No a díky Hit Radio může být tenhle víkend váš šťastný víkend. Vyhrát totiž můžete chytré hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíc korun. To jsou chytré hodinky pro vaše děti. Stačí zastavit u nás na webu na hitradio.cz, napsat nám, jaký hit je váš nejoblíbenější. A pokud ho právě během víkendového vysílání uslyšíte a zavoláte na 800 937 937 během 10 minut, tak tyhle parádní hodinky Garmin jsou vaše. Tak myslím si, že tohle je skvělý důvod, proč se vyplatí ladit vaše Hit Radio i o víkendu. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc detaily, najdete na webu hitradio.cz. Další muzika nachystaná. Poetika Půlnoc, taky Linkyni, no a přehodíme i aktuální dopravu. Pro vás, kdo nás sledíte na cestách, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích?
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
17: firma na zážitky
15: CZ.
18: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
19: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
20: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
21: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na

0: Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. S komplikacemi počítejte aktuálně v Uherském Hradišti v ulici Jana Evangelisty Purkyně se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. Šťastnou cestu.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům. Na hit.

kolikrát budem ponocovat.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, 6.51. Dobré ráno. Mistrovství světa ve fotbale. V plném proudu. A vy si ho můžete vychutnat na nový televizi. Tady u nás na Hit Radio můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Je to naprosto jednoduchý. Chceme za to jediný. Podělte se s námi na webu na hitradio.cz o vaši nejhistoriku ze stěhování. A už dnes ve snídení šampionů v 8.50 jednoho z vás vybereme a vyhrává. A můžete to být právě vy. Tak šance zapojit se stále je. Detaily podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a pokud vám náhodou neklapne televize, tak máme pro vás další tip na výhru. To stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velký výdaje. Proto MND, dodavatel energií, má ještě další soutěž, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování. No a výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí do prohlížeče zadat mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
3: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Dobré obaly CZ, zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně, vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. 350 miliard korun, to je schodek státního rozpočtu, před kterým varuje Národní rozpočtová rada. Nevylučuje ani překročení hranice 3% HDP, kterou stanovují pravidla Evropské unie. Kritizuje také plánované zmírnění rozpočtových pravidel a upozorňuje na rostoucí zadlužení státu. Český statistický úřad dnes oznámí, jak se v prvním čtvrtletí vyvíjel počet obyvatel Česka. Zveřejní data o narozených dětech, úmrtích, migracích, sňatcích i rozvodech. Počet obyvatel České republiky roste od roku 2014, v posledních letech ale pouze díky přistěhovalectví. Loni se narodilo rekordně málo dětí a populační růst zajistila výhradně zahraniční migrace. Jihočeský region zasáhlo silné krupobytí, západně od Českých Budějovic se vytvořila bouřková buňka, která se při postupu na východ rychle zesílila. Silná vrstva krup na silnicích načas vytvořila zimní vzhled krajiny a komplikovala dopravu. Bouřka vznikla odpoledne a postupovala přes jihočeskou metropoli. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: První v Slovácku čelí kritice fanoušků. Zástupci kotle vyzvali majitele k prodeji klubu, protože prý pod jejich vedením ztratil směr i důstojnost. Důvěra fanoušků už prý neexistuje. Akcionáři se v reakci na to nechali slyšet, že se nebrání vstupu nového investora. Musel by být ale důvěryhodný a silný a mít skutečný zájem o rozvoj fotbalu na Slovácku. Fanoušků mimo jiné vadí, že z klubu odešel po úspěšné záchraně trenér Roman Skuhravý. Dopoledne bude na východě Moravy většinou slunečné. Odpoledne už bude vládnout spíš zataženo a lokálně přehánky. Občas pršet má i o víkendu. Teplota se bude dál držet kolem 20.
11: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
12: Sedm hodin, dvě minuty, pátek ráno, posloucháte Hit Radio, dobrý den. Když řekneme větu už jen dva týdny, tak právě dnes se dá říct ve dvou intonacích, jo. Tak buď, už jen dva týdny, říkají děti, a pak, už jen dva týdny, říkají rodiče. Ano, přesně za dva týdny v pátek se rozdává vysvědčení a začínají prázdniny. No tak školáci, už se vám to blíží a rodiče vám přejeme dobrý nápady při vymýšlení aktivit pro vaše ratolesti, pro ty naše andílky. No a pro vás všechny další parádní muzika. Morandi, Angels, s vámi Michal Knejv, David Jošt, Jasmin na Rock for People, tak vítejte v pánském klubu. Hezké ráno.

0: Tohle mi neskutečně připomíná diskotéky, možná i vy na to máte tuhle vzpomínku. Morandi, Angels na Hit Radio. 7 hodin, 7 minut, krásné ráno. Pojďme si něco představit. Představte si, že sedíte v klidu na terase. Pijete kafe a najednou okolo vás proletí něco. Něco, co zní jako dron a vypadá jako naštvaný sršeň v obleku Batmana. Jo, tak na Slovensku kvůli tomuhle hmyzu lidi panikaří a volají na 112. Co se tam děje? Masivní invaze drvodělek, což, pokud se ptáte, jsou obří až 3 cm včely.
1: Jsou to takový přerostlí čmeláci, který ale dokážou vyděsit.
0: No čmeláci, vypadá to jak sršeň, člověče. Sršeň opravdu v černém gotickém oblečku, něco mezi, jo.
1: Sršeň, která poslouchá Nightwish.
0: Tak přesně takhle to vypadá. Jestli jste si to doteď nepředstavovali, tak teď už víte. Možná se ptáte, jestli jsou nebezpeční. Tak nebezpeční nejsou, ale takhle, věřte něčemu, co zní jako vrtulník, jo. A tak nás napadlo, jestli vy, kdo nás posloucháte, máte nějaké speciální historky právě s takovým hmyzem, ať už létajícím nebo chodícím, pavouci a tak dále. Já teda, jestli můžu přidat svoji historku, tak mě takhle jednou vletěla do auta otevřeným okýnkem včela, která se odrazila od protijedoucího kamionu a spadla mi přímo mezi nohy na sedačku. Jo?
1: Extrémně nebezpečný.
0: No počkej, jako nepíchla mě, i když vlastně si říkám, že kdyby píchla, tak bych možná byl teďka o něco šťastnější. Ale, já i hned zastavoval na krajnici, teďka nikdo nevěděl, co se kolem mě děje, já blikačky zastavil a vyletěl jsem ven, jo. A právě to si říkám, to je dost jako nebezpečná situace, určitě se vám, kdo nás ladíte, taky stalo, že vám do auta vletěl nějaký takovýhle hmyz, takže nic moc, jo. A nebo pak ještě samozřejmě historky s pavoukama, jednou jsem odhrnoval závěs a něco mi takhle spadlo za tričko na záda. Já jsem myslel, kamarádi, že se zblázním. Byl to pavouk, obrovský, co ty, Davide?
1: Já si pamatuju, že jednou mě na koupálku, ještě když jsem byl úplný dítě, 3x za den píchla vosa.
0: Kece.
1: Což je celkem smůla, takhle zpětně řeč.
0: A do jakých míst?
1: To bylo různě po těle.
0: Různě po těle. Prostě tak. A byla to jedna vosa?
1: Určitě nebo mi to nepřispělo.
0: Byla to jedna? Tak si měl dráždit.
1: Mě dráždil, proč bych jí dráždil?
0: Dráždil, mazliku, už to dráždili. No tak vy, kdo nás ladíte, určitě si vzpomínáte na nějaké vaše historky z takovouhle havěti, ať už létající, nelétající. Pojďte nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Jaká je ta vaše nejbizarnější lekací historka, co to nejšílenějšího jste kdy v panice udělali. Případně nám taky můžete připsat, kdo u vás doma plní roli hlavního likvidátora hmyzu, když se objeví problém. Jak to je u vás, Davide? Seš to ty, anebo
1: Eva? No jasně.
0: No jasně. Tak u nás to já rozhodně nejsem. Tak pojďme na to. 777-937-777, to je číslo k nám. A tohle je další skvělá muzika na páteční ráno, to vás bude bavit. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, V-Pray. Tak pojďme na to, hezké ránko.

0: Jason.
1: Takhle zní páteční Hit Radio, 7 hodin 16 minut, krásné ránko. Na Slovensku aktuálně probíhá invaze drvodělek, to jsou až 3 cm černé včely, Slováci panikaří, volají 112. Ptali jsme se vás, jaké jsou vaše nejbizarnější historky s hmyzem nebo pavouky, co nejšílenějšího jste kdy v panice udělali, případně kdo u vás doma plní roli toho hlavního likvidátora, když se nějaká taková havěť objeví. A nečekali jsme, že dorazí tolik zpráv, tolik hlasovek, tak pojďme se na to vrhnout, píše třeba Jana. Ahoj Michale. Tohle se nám jednou stalo taky, manžel měl otevřenou malinkatou škvíru u okýnka v autě a u mě pod nohama něco přistálo. Sršeň. No, chytla jsem strašného hysteráka, manžel řídil, ale nakonec jsem překonala strach a tu potvoru umlátila pantoflí. Hlavní likvidátor hmyzu je u nás manžel, ale co jsou naše malí dcery větší hysterky než já, tak u drobnějšího hmyzu jsem už za hrdinu. Mě baví ta definice, u drobnějšího hmyzu. Děkujeme za zprávu. Další vzkaz od Anonyma. Ahoj, štítím se těch velkých tlustých pavouků. A jednou se mi ještě jako náctileté holce stalo, že když jsem se při sprchování ve vaně otočila, tak jsem tam měla tyhle pavouky dva. Nahatá, nenahatá jsem z té koupelny vystřelila jako blesk a bylo mi v tu chvíli úplně jedno, že jsem nahá. Naprosto chápu. Taky píše Vondra. Zdarec borci, jednou mi při jízdě na kole vlítlo něco velkého otevřenou pusou přímo do krku. Nic moc, když jedeš 40 km za hodinu a ta svině taky neletěla úplně pomalu. No, žihadlo jsem nedostal, nevím, co to bylo zas, ale náraz byl tak silný, že mi trošku pochrumal hlasivky a já měl potom týden hlas jak Mončičák křížení stylem Lindemannem z Rammsteinu. Od té doby si fakt dávám pozor na zavřenou hubu na kole. Fajn pátek, Vondra.
2: Naštěstí všechno dobře dopadlo.
1: Všechno dobře dopadlo. Taky tady máme spoustu hlasovek, pouštím tu od Karol.
3: Ahoj, tady Valča, jak když jsem byla malá, tak mi vosa zaletěla za sádru, my jsme ji šli zrovna sundávat a několikrát mě popíchala. A hlavním likvidátorem u nás doma je mamka, která se nebojí vzít 50-metrového pavouka do ruky.
1: Ty, kde dostou takový 50-metrový pavouci?
2: No, my jsme se tomu vyhnuli.
1: Ale ono to tak, já nevím, jak to je možné, ale většinou těmi likvidátory opravdu bývají ženy doma z nějakého důvodu.
2: Mají kalhoty, no.
1: Pojďme ještě na hlasovku od Petra.
4: Petr, původně Děčín, teďka Anglie, sever.
2: Hezky.
4: Příhoda s pavoukem, který mě kousnul, když jsem seděl na koberci do pytliku a potom rychle zdrhnul.
2: Tak nám nezbývá než doufat, že to nebyl pavouk palovčík brazilský, aha, který když kousne, tak způsobuje dotyčnému bolestivou erekci.
1: Fakt jo? Hmm. Jak se to jmenuje?
2: Palovčík brazilský.
1: Palovčík brazilský. Kde se to dá koupit?
2: To bys nechtěl, kole. Let's get down, to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So

0: s vámi Michal a David. Dneska pánská jízda, Jasmin na Rock for People. Tak zdravíme do Hradce Králové i vás, kdo tam máte třeba namířeno. Za malou chvíli soutěž o poslední, tento týden poslední 4 vstupenky na Vysočina Fest. O tom bude rychlá pětka, samozřejmě přidáme další muziku Mirai Milky Chance a taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno frčí. Tak hezké ráno z Hitrádia.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
2: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG-21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
9: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
8: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
10: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
11: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na

0: www.převočal.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
9: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Silný provoz je na příjezdu do Ostravy od Havířova, chce to opatrnost i trpělivost. A na příjezdu do Přerova směrem od Olomouce dneska probíhají práce údržby, počítejte s omezením.
10: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
11: Křupni Vest a zažen stres.
12: Vestezlin.cz. Hit Radio Zlín.

0: Mě ladíte Hit Radio a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lásku dnes často neničí nevěra, ale peníze a finanční stres. Podle odborníků se jedním z nejčastějších problémů ve vztazích stávají právě finance. Hádky způsobují dluhy, rozdílný přístup utrácení i tlak na společné životní cíle. Po 30 už nestačí jen jíst zdravě, tělo pomalu ztrácí svaly i kondici a je dobré tomu jít naproti včas. Odborníci radí hlavně posilovat, více hýbat a hlídat si stres, protože ten urychluje stárnutí buněk. Důležitá je i strava s dostatkem bílkovin a co nejméně průmyslově zpracovaných jídel. Penny Market ve čtvrtek 18. června zavře všechny prodejny v Česku už v 17.30, tedy o víc než 2 hodiny dřív než obvykle. Důvod je jednoduchý, zaměstnanci si mají stihnout v klidu užít sledování zápasu české reprezentace na mistrovství světa proti Jihoafrické republice.
0: A to je hezký, to je milý, to je fajn.
2: Taková trošku škoda, že tady u nás v rádiu, když vysíláme od 6 do 9, se vlastně ani do jednoho toho českého zápasu netrefíme, takže to u nás vlastně nepřipadá v úvahu.
0: A tak co my, spíš asi naši posluchači, zkuste to navrhnout i u vás v práci. Jo, jestli by vám šéf jich nedal volno a dost možná budete si v porlí doma vychutnávat celý šampionát. Pojďme soutěžit! Poslední 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Jackie Chan, Stolen Dance, tohle je páteční rádio, 5 minut po 7:30, díky, že ladíte, hezké ránko. Je to rychlá pětka, máme pro vás tento týden poslední 4 lístky už na 12. ročník Vysočina Festu. Uslyšíte tam třeba kapelu Lucie, Miraj, Činasky, Divokýho byla, Ben Kristoval, MiG-21 a spousta dalších. A to všechno od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. Rychlá pětka. A o ty poslední 4 lístky se zasoutěží Honza. Honzo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Hezké ráno, Honza z Havlíčkova Brodu, takže pokud vyhraješ, budeš to mít kousek. Řekni nám, už jsi někde byl na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
1: Premiéra to bude.
0: Hezký, koho by si vzal sebou? Už to máš rozdělený, už jsi měl často promyslet během toho, co jsi čekal na telefonu?
1: Moc, asi kamaráde nějaký bych dal.
0: Jasně, no tak.
2: Ještě jsme nevyhráli, ale pojďme na to.
0: Tak, pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Honzo, budeš vědět, jak se jmenuje zelenina, ze které se staví strašáci na Halloween?
1: Líně.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Který měsíc v roce je nejkratší?
1: Březen. Únor.
0: Stihl jsi to, je to únor, ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje naše nejvyšší hora?
1: Sněžka.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Když máme teďka ten fočus, budeš vědět, jaký je křestní jméno fotbalisty Šika?
1: Patrik.
0: Ano. A Honzo, poslední otázka. Dostávají děti za 2 týdny vysvědčení, ano nebo ne?
1: Ano.
0: Ano! Čověče, je to tvoje.
1: Perfektní.
0: Takže teď už můžeš přemýšlet, protože máš 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu v Jihlavském amfiteátru. Honzo, moc si to už, ještě nám řekni, co chystáš na víkend, než se rozloučíme.
1: Co chystám na víkend? Máme dětský den s naším sportem, takže pořádáme pro vlastně naše hráče takový dětský den, takže budu tam.
2: Hezký. Co to je za sport?
0: Co to je za sport?
1: Florbal.
0: Florbal, hezký. No tak si to užijte, ať se akce vydaří. Vstupenky posíláme a zvládni, užij si víkend. Honzo, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji, taky hezký den.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit

0: 7.43, Alex Warren, Ordinary, Hit Radio, hezké ráno. Tak schválně, v kolik hodin dneska v práci vypnete mozek a přepnete se do víkendového režimu?
1: Vy, co už jste vypli včera odpoledne, se nepočítáte.
0: Já si myslím, že takhle, možná blbá otázka dneska, že půlka národa je vypnutá kvůli tomu rannímu vstávání. Jo, ti, co nejsou zvyklí, tak teďka tak jako...
1: A ty tady máš ale závěr docela zajímavý studie.
0: Já tady mám, ano, proč se o tom bavíme? Podle průzkumu přepínáme mozek do víkendového režimu přesně v 11 hodin dopoledne. Po 11. klesá podle dat personálních agentur produktivita téměř k nule.
1: Takhle, bavíme se o pátku.
0: Ano, říká se tomu takzvaný páteční syndrom a je to vlastně nemoc, kterou, ano, podle průzkumu trpí většina populace, ale je na to protilék, jo, a to je zapálený grill nebo pivko. To vlastně to z tebe hnedka dostane, tu nemoc, jo. Ale my jsme se tady bavili, ty jsi, Davide, říkal, ty máš totiž, že tě musíme vysvětlit, ty máš ještě další práci.
1: Ano.
0: A v kolik ty dneska končíš? Schválně to řekni. No pojď.
1: No nekončím, ale přesouvám se, jak se říká, v korporátním světě na home office.
0: A to je v kolik hodin?
1: To je shodou okolností přesně v 11.
0: No, tak tady to máme potvrzení, no. To je potvrzení. Šéf poslouchá?
1: Šéf asi neposlouchá, protože je ze zahraničí a neumí česky. To je vlastně moje jediná výhoda.
0: Nekecej, ale já bych tady ty šéfy nepodceňoval, protože hele, šéf má uši všude, jo. Podle mě on je nalepený u rádií, kort u toho našeho, protože ví, že tady makáš a pěkně mu toto AI překládá v reálném čase, jo. Takže nevede, nebudou prémie. Nebudou.
1: Když už teda poslouchá, já ho mám tak strašně rád, toho šéfa.
0: Já taky. V životě jsem ho neviděl, ale já vás miluju. Šéfe, Davidu šéfe, já vás mám fakt rád. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive pro vás všechny, kdo třeba už vypínáte teďka, už se vidíte hlavou ve víkendu. Za malou chvíli taky DJO End of Beginning. Hezké ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
5: Já ho už naplánovala.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
4: Prosím, posadíme naše do restaurace.
5: A budem řádit.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu?
8: Barvu? Je tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
9: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
10: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
11: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
12: For camping. Venku je nám krásně.
13: Tady chci bydlet.
12: Venku?
13: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
12: A kde bude ložnice?
13: Na louce pod hvězdami.
12: To je ale velká ložnice.
13: Největší na světě.
12: No jo. A co koupelna?
13: No, v potoce.
12: A sousedi?
13: Už se hlásí.
12: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
13: Jo, tady nám je krásně.
12: For camping. Venku je nám krásně.
14: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
15: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
14: Souhlasím.
16: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
17: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
19: Slyším, Datart nákupy?
18: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
19: To je mazec.
18: Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Vsetínsku na trase Branky Poličná u Dolního dvora havarovalo osobní auto. Na místě je policie, projíždí se jedním pruhem. A na výjezdu ze Zábřehu na Šumperk pracují silničáři. Dejte pozor.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
22: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům.

0: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Možná někoho takového znáte. Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelné. Oni pořád fungují.
1: 64 let v jedné práci v podstatě.
0: V jedné práci. Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Jo? Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... No, tak Mick Jagger běhá v 80 po polích v upnutých džínách.
1: Já tady mám ještě jednu zajímavost, ty jsi říkal, že v roce 62 to byl první koncert, tak jsem si schválně na internetu podíval, kolik koncertů doposud skupina Rolling Stones měla, tak vězte, že je to skoro 2500 vystoupení.
0: 2500. Kdybychom to vydělali penězma za každý koncert, tak se nám protočí panenky. Mi řekni, čověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie? Rolling Stones, Start Me Up, chvíli před osmou, tady na Hit Radio, krásné páteční ránko, šampioni.

0: spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Dobré obaly CZ, zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně, vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi ztrácí zájem o hypotéku. Hypoteční trh v květnu po několika měsících růstu zpomalil. Banky poskytly nové úvěry za 38 miliard korun, což je meziměsíčně o 14% míň. Hlavním důvodem bylo předzásobení klientů a také růst úroků. Průměrná hypoteční sazba stoupla na 4,67%, což výrazně zvyšuje měsíční splátky. Odborníci navíc očekávají, že sazby mohou v dalších měsících dál mírně růst. Spojené státy a Irán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokončili velkou část dohody, která má být finalizována v nejbližších dnech. Trump uvedl, že podpis by mohl proběhnout už tento víkend v Evropě, on sám se ho ale nezúčastní. Irán potvrdil pokrok v jednáních, zároveň ale zdůraznil, že finální rozhodnutí zatím nepadlo. Poničené auto i airsoftový granát. Nejvíce útoků zažívají mladší političky. Poslední průzkumy ukazují, že české poslankyně čelí častým výhruškám a různým formám násilí. Nejčastější je psychologické násilí, se kterým má zkušenost přes 80% z nich, často na sociálních sítích. Téměř 40% uvádí sexualizované útoky, část i fyzické napadení nebo poškození majetku. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Koupaliště ve Zlínském kraji zatím zůstávají zavřená, ačkoliv města už je mají připravená a některá už dokonce na pár dnů otevřela, teď nepřeje počasí. V příštím týdnu se má ale začít oteplovat, což hraje do karet mimo jiné obyvatelům Vizovic. Tamní nově opravené koupaliště se má otevřít příští pátek po téměř 20 letech. Ve Zlíně nám zase rekonstruují venkovní bazén v Lázních, ten by se měl otevřít na začátku července. Teď dopoledne bude na východě Moravy většinou slunečno, odpoledne už se ale bude zatahovat a lokálně může zapršet. Teploty se dostanou maximálně na 20. I víkend bude proměnlivý s občasnými srážkami.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
2: Snídaně 8 hodin, 3 minuty, s vámi Michal Knip, David Jošt, hezké ránko.
14: Ahoj.
2: Ahoj Dave, ahoj lidi, krásné ráno. Tak už na konci hodiny budeme rozdávat telku v hodnotě 23 tisíc korun. Stále máte šanci se do soutěže zapojit, stačí, když nám na web, na hitradio.cz, napíšete vaši nejhistoriku ze stěhování. Jednu vybereme a tu oceníme právě parádní OLED televizí v hodnotě 23 tisíc korun. Detaily na webu hitradio.cz. Pojďme na další muziku, čím startuje další hodina. Bon Jovi, It's My Life.

0: Tohle je Hit Radio, 8 hodin, 7 minut s vámi Michal Knejp, David Jožeské ráno. Taky vás vytáčí, když si v autě chcete stlumit rádio nebo vypnout klimu a musíte kvůli tomu proklikat 3 podmenu na displeji, tak máme super zprávu, tohle dotykový peklo oficiálně končí. Bezpečnostní experti totiž dali automobilkám nůž na krk, buď no, vrátí do aut klasická tlačítka, nebo přijdou o hvězdičky za bezpečnost. Takže veškeré klíčové věci pro ovládání auta nesmí být u nových aut schovaná v infotainmentu ani na různých dotykových plochách, takže se vracíme zpátky k tlačítkám.
1: To by mě zajímalo, jestli se k tlačítkám vrátíme i u chytrých telefonů. Tam si myslím, že asi krok zpět neuděláme.
0: Ale nevíš, nikdy nevíš, jo. Já to teda kvituju, co se týká klasických tlačítek v autě, protože za mě teda moc aktuálně nedává smysl zákaz používání telefonu za volantem, když pak všechno ovládáš a čumíš do toho displeje obrovského a hledáš tam prostě minutu, jak to nastavení, jak něco vypnout, jo.
1: Je fakt, že ty moderní auta mají ty obrazovky už dneska fakt jako monitor normálně v práci.
0: No jasně, u některých aut to vypadá jako, že to tam prostě někdo přilepil jako jen tak, jo. Víme, to je jedno. Tak nás zajímá, vy kdo nás sledíte, určitě, vy kdo často řídíte, i teďka sedíte v autě, určitě je něco, co vás ve vašem autě vytáčí, jo.
1: Třeba takový to automatický vypínání motoru na semaforech.
0: Ježiš, start stop, jasně, no. Tak to je takovej, myslím si, že to máte podobně, už takový jako naučený rituál, sedneš do auta, nastartuješ a klikneš tady jednou a já mám start stop a pak ještě klikám třikrát na nastavení jízdního režimu, protože všechno se vrací, ano, kvůli tady nařízením zpátky do toho továrního nastavení. No, tak dejte nám vědět, jestli je to start stop, jestli je to front assist, jestli lane assist, prostě co vám pije krev, co byste jinak, co byste z toho auta nejradši vytrhli, jo? 777-937-777, pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to napište klasicky zprávou, SMS-kou nebo přes WhatsApp. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, další parádní muzika pro vás, 8.09, hezké ráno z Hit Rádia.

0: páteční Hitradio, krásné ránko. Bezpečnostní experti dali automobilkám nůž na krk, buď do nových aut vrátí klasická tlačítka, nebo přijdou o hvězdičky za bezpečnost. Vracíme se k čudlíkům, klasickým tlačítkám, což je tady za nás ve studiu Prima, o tom jsme se bavili před chvílí a chtěli jsme po vás, co je ta věc, která vás rozčiluje ve vašem autě aktuálně, může to být cokoliv. Tak přišla od vás spousta zpráv, tak pojďme hnedka na tu první. Píše Luca, dobré ráno, za mě rozhodně start stop. To je jasný vítěz, můžeme prozradit už teď. A pak hlídání pruhu, to hned vypínám a toho, kdo to vymyslel, bych nakopala do sedínky. Slušně řečeno. Taky píše Hanka, ahoj, auta jsou za mě předspané elektronikou a za mě určitě start stop.
1: Ano.
0: Taky píše Petr, zdravím, ve starém autě jsem si nechal start stop vypnout, v novém na to kvůli záruce nesahám, ale už jsem si na to tak nějak zvyknul. Takže taky start stop. Přidala se i Jarka, dobré ráno, z nového auta, které mám 3 měsíce, dostávám šoky, i když chci telefonovat. Je to katastrofa, než najdu toho dotyčného, tak ujedu strašnou cestu a hlavně je to dost nebezpečné, nevíte kam koukat, jestli na silnici nebo na velký displej, Jarka. A to je přesně to, co jsme se bavili, vlastně obrovský paradox, ty nemůžeš používat telefon, který vlastně znáš, ale musíš v infotainmentu hledat něco, kde to vlastně neznáš a je to v pohodě, jo? Tohle mi úplně nedává jako rozum, ale dobře. Taky tady máme hlasovku. Hlasovku od Michala.
2: Zdravím, tady Michal. K aktuálnímu tématu. Samozřejmě ty věci, které se nedají vypnout, jako zasahují aktivně do řízení, jako jsou právě ty automatické brždění a podobně. A další věc, kterou bych určitě zrušil, jsou kamery místo zpětných zrcátek, protože to naprosto zkresluje. A protože tam je třeba tlumení, tak nevidíte ani pořádně, když jede za váma sanitka s blikačkama a podobné věci. Jak pěkný den.
0: Hezky. Děkujeme za názor, děkujeme za zprávu. A co nás teda tady nejvíc, já nevím, mi se pobavilo, jestli to můžeme říct, Davide, takhle, ale píše Lukáš. Ahoj, v autě mě nejvíc rozčiluje moje žena.

0: Hit Radio, jenom hity, Måneskin, The Loneliest, 8.22, hezké ráno. Ještě k tématu, co jsme řešili, co za asistenta vychytávku věc byste vypnuli ve svém autě, přišla zpráva od Luci. Ahoj, tak já mám 20 let starého starouška, ale vyrvala bych indikaci zapnutého pásu, protože neustále řve za nepřipoutanou kabelku. Davide, za nepřipoutanou kabelku.
1: Je to tak.
0: Počkej, ale tak tam je čidlo nějaký v té sedačce samozřejmě a to musí něco vážit ta kabelka, ne?
1: Tak víš, co se do ní všechno vleze dneska?
0: Je vlastně pravda, když si, ano, to je pravda, když si představím kabelku ženy, že v tom je půlka baráku, jo, půlka bytu, tak to vlastně docela odpovídá.
1: To by vlastně měla být připoutaná.
0: To by vlastně měla být připoutaná, dává to smysl. Tak děkujeme za vaše zprávy. No tak vám, ať už máte dědečka, toho poctivýho, anebo auto narvaný elektronikou, tak za chvíli poradíme, jak se v pátek ráno jezdí, bude doprava. Na cesty zdravíme, no a samozřejmě slyšíte pode mnou Miley Cyrus, i tu přihodíme za malou chvíli tady na Hit Radio. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radega strázná desítka za skvělých 13,90. Magnézia minerální voda 1,5 litru za 13,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.

0: Vodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
7: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Nové Míčíně v Palackého ulici havarovalo osobní auto, počítejte s omezením. A nehoda komplikuje provoz také na trase Branky Poličná u Dolního Dvora. Na místě je policie, projíždí se jedním pruhem.
8: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
9: Křupni Vest a zažeň stres.
10: Vestezlin.cz
11: Hit Radio Zlín.

0: Sim kvítím Flowers 8.31, ladíte Hit Radio, s vámi pánská jízda Michal a David. A David má
1: ranní update.
0: Pojďme na to.
2: Fotbalový šampionát je v plném proudu, druhý den turnaje ale nabídne jen dva zápasy. Jeden už máme za sebou a druhý odehraje Kanada proti Bosně a Hercegovině. Utkání startuje ve 21:00. Fanoušci Harryho Pottera dostali po letech nostalgický moment. Daniel Radcliffe a Tom Felton se znovu setkali na afterparty po cenách Tony Awards. Setkání Harryho Pottera a Draco Malfoye tak připomnělo kouzelnickou éru a okamžitě nadchlo fanoušky po celém světě. Opakování ročníku podle dlouhodobého výzkumu britské nadace žákům v praxi nepomáhá zlepšit výsledky ani dohnat spolužáky. Naopak se ukazuje, že děti, které propadnou, často za vrstevníky zaostávají i po opakování třídy a jen těžko rozdíly dohánějí. Studie navíc upozorňuje, že tito žáci mají vyšší riziko, že školu nedokončí vůbec.
0: To je zajímavý, to je zajímavý. Já si ale myslím, že propadnout v dnešní době je docela luxus.
2: Ale prosím tě.
0: No, dostaneš rok života navíc zadáč v hotelu s plnou penzí.
2: V mama hotelu se dá zůstat i po škole, ne?
0: Dá, no. Máš s tím zkušenost?
2: Já ne.
0: Já ne, já taky ne, já taky ne. Možná někdo z vás, jo. Kato a John, Turn the Lights Off, s tímhle máme parádní zkušenost. Já tady tu reinkarnaci songu, to je nějaká 2000, ono se to vrátilo zpátky. A zní to teda dobře.
2: Tohle se opakuje a má to dobrý vliv vlastně.
0: Přesně, tohle opakování máme rádi. Kato a John, 8.33 na Hit Radio. Pojďme na to, hezké ráno.

0: 8.37. Dáváte si páteční hit rádio snídaně šampionů, hezké ráno. Tři čtvrtě republiky bude dneska zívat. Ti, co nejsou zvyklí vstávat ve čtyři, tak pátek rozhodně prozívají. Jasně, bavíme se o fotbale. Takhle, nevyšlo to, prohráli jsme s Koreou 2-1, to už jste určitě zaregistrovali, ale takhle, teprve se to rozjíždí a ukázali jsme, že šanci máme. Tak si to pojďme užívat dál. Mimochodem, letošní mistrovství světa ve fotbale přináší spoustu zajímavých novinek. Třeba rozhodčí budou nosit na dresu kamery, které budou přenášet pohled z jejich perspektivy. Další věc, střídající hráč má jenom 10 vteřin na to, aby odešel z hřiště, jinak ho vyloučí. No a pokud se náhodou pohádají dva hráči a jeden si zakryje ústa, aby nebylo vidět, jaká slova říká, tak může dostat červenou kartu. Je to brutál, ale chápu, takhle si dá každý pozor, jak moc bude vulgární a nebo třeba rasistický. Velký respekt. Tak další zápas naší repre, ten si můžeme užít příští čtvrtek, hrajeme s Jarem. Hit Radio s vámi, muzika nachystaná, za malou chvíli Dasha Austin nebo třeba Reddy Kirken, zítra máme. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
6: Trnko brání, Trnko brání.
7: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
8: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
7: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
13: Milé

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 9:45, nějaký drobný k tomu, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, Daša Austin. A já se ptám, kdo z vás si vychutná třeba právě mistrovství světa na nový telce? Máme pro vás OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun a soutěž vrcholí právě teď. Vy jste nám na web hitradio.cz psali vaše nejhistorky ze stěhování, přišla jich od vás spousta, hromada neuvěřitelných, za všechny moc děkujeme. Přidala se třeba i Karolína, ta napsala: Ahoj, při pomoci se stěhováním prarodičů jsme si objednali dodávku a naložili do ní úplně všechno, co se dalo. Asi po hodině cesty do nového domku nám došlo, že jsme nikde neviděli dědu, začali jsme panikařit a obvolávat rodinu i sousedy. Děda telefon několik minut nebral, až ho nakonec zvedl se slovy: No já jsem v pořádku, ale nevím, kde jsem. A jak to pokračovalo dál? Karolíno, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak to pokračovalo dál, tenhle příběh, povězte nám.
1: No, přitom ukázalo se, že při vlastně nakládání sedl do svého oblíbeného starého masážního křesla v dodávce, usnul a zamkl jsme ho tam mezi krabice a vlastně probudilo ho až vyzvánění telefonu, když jsme otevřeli nákladový vlastně prostor té dodávky. Tak jsme ho našli, jak si spokojeně hoví mezi krabicemi a vůbec nechápe, proč všichni panikaří a dodnes tvrdí, že to bylo nejpohodlnější stěhování v jeho životě a taky dodnes nikdo nechápe, jak se ho při nakládání mohl nikdo nevšimnout.
0: Takže děda si to vlastně vůbec nepamatuje, ten zážitek. To je dokonalý. Karolíno, zeptám se, koukáte na fotbal doma teďka, někdo u vás, vy nebo třeba váš partner?
1: Jo, koukáme doma na fotbal.
0: Koukáte doma na fotbal, no a já vám můžu říct, že za tuhle historku, stěhovací historku, se na ten fotbal budete koukat na nový televizi! No jasně, OLED telka Samsung v hodnotě 23 000 korun putuje k vám domů. A já se zeptám, dostanou ji prarodiče, anebo bude u vás doma?
1: No jako vzhledem k tomu, že žádnou televizi nemám doma,
0: tak
1: jako na bytě, tak asi si ji nekám.
0: Hezký, tak můžete se štíbnout, je to opravdu tak. Karolíno, vyhráváte tuhle parádní telku Samsung za 23 000, je to vaše.
1: Víš, tak to je skvělý, vůbec jsem to nečekala.
0: No my děkujeme za tuhle parádní historku, myslím si, nejenom, že jsme se pobavili my tady v rádiu, ale myslím si, že se pobavili i posluchači. Opravdu geniální, tak pozdravujte prarodiče, telku posíláme. Ještě nám řekněte, co plánujete na víkend, Karol.
1: No, asi budu koukat na fotbal s prarodičema.
0: No jasně, a na nový telce. No tak tu posíláme. Jasně. Tak pozdravujte všechny a užijte si víkend a zase někde na Hit Radio se budeme těšit. Mějte se.
1: Děkuju moc krát taky.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Tak jo. Cílová rovinka na dohled, páteční snídaní šampionu na konci. Díky za společný ráno. Připomínám, že telka za 23 tisíc už má svoji majitelku Karolínu, a to za její story ze stěhování. Díky vám všem, kdo jste se zapojil. No a mimochodem, protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale taky velký výdaje, tak partner soutěže MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 tisíc korun na stěhování. Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak komplet detaily podrobnosti najdete na webu mnd.cz/stěhování. Tak tvůj a teď už se loučím.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Ať vám pátek v práci uteče, užijte si víkend, dávejte mi na sebe pozor a v pondělí se na vás těšíme v 6.00. Tak pa.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulicích Komenského, Masarykovo náměstí, Kaunicova, Mariánské náměstí, Bratří Lužů, Sejchrtová, Nardenská, Pecháčkova, v Uherském Brodě, tam všude počítejte s omezením na Uhersko-Hradišťku, a to kvůli bílokarpatským slavnostem, probíhá tam festák. A dále Seninka na Vsetínsku, pozor, výmol u kanálu na okraji vozovky, místo je označené výstražným trouhelníkem už druhým dnem, tak dávejte na to pozor. A nejen na to, vůbec na sebe a na cesty. A pokud víte víc, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 1305 nebo na linku 724 299 199.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
6: Krásné dopoledne, 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Hypoteční trh po 3 měsících růstu mírně přibrzdil. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu podle Hypomonitoru České bankovní asociace nové úvěry v celkové výši 38 miliard korun. V porovnání s dubnem to bylo o 14% méně. Majitelé první FC Slovácko by se nebránili jednáním o vstupu nových investorů do klubu. Akcionáři to uvedli v prohlášení na webu. Zareagovali tak na veřejnou výzvu nejvěrnějších fanoušků z kotle k prodeji prvoligového celku z Uherského Hradiště. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Írán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90.
3: Fotbalový servis.
7: Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A v Guadalacháře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Vedení ale naši neudrželi. Hwang In-pom brzy srovnal a střídající Oh Jong-kyo v 80. minutě stav otočil.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
2: Páteční den u nás ve Zlínském kraji začal celkem příjemně. Dopoledne nás čeká jen málo mraků, jen na některých místech, hlavně na Vsetínsku, si můžete dát do staveníčko ještě teď někde mlhavé dny. Ta se ale brzy rozpustí. Během dne začne oblaku postupně přibývat, odpoledne už bude většinou oblačno až zataženo a místy se mohou objevit i slabší přehánky. Deštníky ale zatím rozhodně nemusí být hlavní módní doplněk dne. Teploty vystoupají na příjemných 17 až 20 stupňů, takže na lehkou bundu nebo mikinu to bude ideální.
3: Hit Radio Zlín.
2: Krásné páteční dopoledne ze studia Hit Radio Zlín. Je tady den, kdy se pracovní e-maily čtou o něco pomaleji a víkendové plány naopak vznikají rekordní rychlostí. Pokud už teď v hlavě balíte grill, plavky nebo jen seznam věcí, které budete celý víkend odkládat na pondělí, jste na správné vlně. Já vám k tomu přikládám tu nejlepší muziku, dobrou náladu a pár zajímavostí navíc.

našeho domečku letos mouchy pořídili pernamentku. Sotva otevřete okno, ani ho skoro neotvírám. Už si to k nám měří celá jejich rodina na návštěvu. Naštěstí existuje pár zelených pomocníků, kteří jim pobyt u nás nemusí úplně zpříjemnit. A pokud jste na tom stejně jako já, dobře poslouchejte. Třeba taková bazalka, ta se hodí nejen do těstovin, ale taky na parapet. Máta zase osvěží letní limču a zároveň může dát mouchám jasně najevo, že tady nejsou vítány. Levandule krásně voní, ale hmyzí návštěvníci z ní fakt nadšení nejsou. A pak je tu aksamitník, to ani nevím, jak vypadá, ale odborníci ho doporučují. Možná nemá tak zvučné jméno jako levandule, ale na balkóně nebo v truhlíku udělá taky dobrou službu. Jen pozor, ani tyhle rostliny nejsou kouzelníci. Pokud máte doma tolik much, že už jim začínáte vybírat jména, bude potřeba sáhnout i po dalších opatřeních. Každopádně je to příjemná zpráva, letos můžete bojovat s mouchami stylově. Stačí pár květináčů a váš parapet bude vypadat jako zahradnictví, ne jako letiště pro hmyz. No a když je řeč o hmyzu, rovnou do zoo. Tentokrát se sexy Shakirou. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

9.25, ladí vás Hit Radio Zlín a pokud se chystáte o prázdninách cestovat po našem zlínském kraji, zbystřete. Od poloviny června se totiž mění některé jízdní řády a od konce června už pojedou spoje v prázdninovém režimu. Přibudou autobusy na Pustevny, nové prázdninové spoje mezi Rožnovem a Dolní Bečvou a pár změn čeká cestující i v dalších

0: oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Kdo šetří, má za tři.
9: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
8: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
9: Zítra ušetříme.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
16: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

come home. Strašně ráda ho poslouchám. Doufám, že i vy, Ed Sheeran, novaná Hit Rádia Zlín. A jste s námi, já jsem tomu moc ráda. WhatsApp 6113 1305. Krásné páteční dopoledne, Mončo. Ladím vás, Lenda z Otrokovic. Prosím, zahraj kolegům do kanceláře, prý už všichni pracují na 100%, jen jejich myšlenky jsou od včerejška na víkendu, tak ať jim to dnes uteče co nejrychleji. Zdravím ze školení, jsem jejich šéfka. Leni, tak to si asi milá šéfka, tak to je krásné, samozřejmě zdravíme, máváme do firmy. Pepa z Valašského Meziříčí zdraví všechny řidiče na cestách a vzkazuje, držte volant, ne mobil a hlavně dobrou náladu. Víkend už je skoro na dohled, i o víkendu s vámi, Mončo. Pozdrav, prosím, moji lásku Lenďu. Leni, zdravíme i s celým týmem Hit Rádia Zlín. Díky, že píšete, díky, že nás ladíte. A teď na přátelství.

0: až na příjemných 24 stupňů. Má to ale malý háček, sluníčko si zřejmě ještě vybírá dovču, protože nás čeká spíš hodně mraků, déšť a místy se můžou ozvat i bouřky. Největší šanci na teplejší počasí budou mít tradičně na jihu Moravy. A jestli už netrpělivě vyhlížíte opravdové léto, tak vydržte. Od úterý by mělo přibývat sluníčka a teploty můžou vystoupat až k 28 stupňům. Takže plavky ještě neuklízejte, ale deštník zatím rozhodně neodepisujte.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp.

0: nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
1: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
2: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
3: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
4: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
3: Souhlasím.
5: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
19: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
20: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
21: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Hit Radio Zlín.
22: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
23: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Krásný pátek, je 10. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pojďme na přehled aktuálních informací. V ulici Kroměřížská ve Kvasicích na Kroměřížskou se aktuálně teď řeší střet osobního vozidla s cyklistou. V ulicích Komenského, Masarykovo náměstí, Kaunicova, Mariánské náměstí, Bratří Lužů, Seichertova, Nardenská, Pecháčkova. V Uherském Brodě kvůli festivalu je řada omezení. Dále připomínám Seninka na Vsetínsku, Výmol u kanálu, na kraji vozovky místo je označené výstražným trojúhelníkem. Tak dávejte pozor, ať do toho nevletíte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05 nebo na číslo 724 299 199.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
2: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Novela stavebního zákona je ve třetím čtení. Pustili tam nakonec poslanci s tím, že ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. To trvalo skoro 13 hodin. Nad všemi pozměňovacími návrhy ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. Ve Zlínském kraji chybí dostatek nájemního bydlení. Současnou kapacitu nájemních bytů považuje za nedostatečnou 72% měst a obcí v regionu. Největší poptávka je po startovacích bytech pro mladé a rodiny. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research. Administrativa Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta. Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2. Útočník Golden Knights Tomáš Hertl měl jednu asistenci. Hertl odehrál více jak 13 minut a k jedné asistenci přidal i 3 střelecké pokusy.
6: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
7: Dneska, co se týká počasí u nás ve Zlínském kraji, si dáme všeho chuťku, teď sluníčko, pak mraky, déšť, ale teploty fajn, 17 až 20.
3: Hit Radio Zlín.
7: 4 minuty po 10, přátelé, za chviličku a větší Luis Capaldi nebo Lenny, hrajeme to nejlepší, hrajeme hity, se Monča.

Leny a hello. Tak co přátelé, jak dneska v práci? Jde na vás únava? Jako je pravda, že vzhledem k fotbalu, jo, který začínal myslím ve 4 nebo tak nějak, jako u nás se teda taky nespalo už o 3/4 na 4, protože máme 5 kočiček k tomu fenečku, ale dneska zlobila jedna taková chlupatice, takže super jsme se zbudili, pak když jsem zabírala, tak přítel si dal právě budíka na 4, takže zase holej duše tralalajda. No každopádně, možná je na čase změnit job. Jo, teď jako dobře, chápu, byl dneska fotbal, ale normálně jako třeba taky jde na vás spavá, že? Zní to jako sen, ale přátelé, je to realita. Normálně jsou práce, kde vás platí za spánek. Prostě placený spánek v práci. Ve firmách po světě je to teďka nový trend. Třeba v Japonsku si zaměstnanci dávají šlofíka skoro jako pracovní úkol, jo. V Americe mají zase speciální spací kapsle. A někde dokonce dostanete bonus za to, že spíte správně. Takže zatímco dřív jste v práci bojovali s únavou a kafem, dneska by se mohlo stát, že vám šéf řekne: Pepiku, skvělá práce, teď si jdi ale honem utíkej na 20 minut dřímnout. Ať máš lepší výkon, kluku, jeden ušatej. No a upřímně, kdo z nás by si na takovou poradu nestoupil do fronty jako první? Jakože, Karle, uhni, moje kapsle teďka, mám 20 minut na spánek. Ježiš, to je nádhera, písněte mi.

0: Před chvíličkou jsem ve vysílání Hit Rádia Zlín mluvila o tom, že ve světě se rozjíždí nový pracovní hit Placený spánek v práci. Ano, slyšíte správně, vy co jste si naladili teď rádio. V Japonsku i Americe už to není lenost, ale výkonový benefit. Kapsle na šlofíka, houpací sítě v kanceláři a někde dokonce i peníze za to, že si schrupneš. A nás ve Zlínském kraji hned napadlo, vzali byste to taky? Já jo. A vy píšete, ano, konečně by se mi lépe vysvětlovalo, proč vypadám po obědě jako vypnutý mobil, píše Kája. Určitě ano, ale musel by být budík na jistotu, jinak by ten power skončil až v 5 odpoledne, Míša. Ne, já bych to jen zneužil, já bych už z té kapsle nevylezl, píše Ladík. No, vidíte, to je prostě, chybí nám to. Děcka, hele, ruku na srdce, chybí nám ten spánek. Jako já mám pocit, že se jako kruh uzavírá, už se cyklím. Já bych tak spala po obědě, já nevím, proč jsem ve školce vůbec nespávala. Prostě já byla takový to dítě nespavý, jenom když jsem měla horečku, tak jako kdyby mě někdo praštil po hlavě, jsem spala. Ale já bych teďka byla úplně neskutečný dítě ve školce.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších.

0: Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
4: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany, revize hasicích přístrojů a hydrantů, prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis.helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Čarokrásná, čarozajímavá, prostě fluidum kouzelnice Lady Gaga, abrakadabra v 10.36. Léto už netrpělivě přešlapuje za dveřmi, už tak jako olizuje klíčku a my vás na něj chceme pořádně naladit. Pokud ještě nejste v našem klubu šampionů Hitrádia Zlín, chyba, právě teď je totiž ideální čas to napravit. Stačí se během června zaregistrovat a můžete být ve hře o lístky na Karpaty Fest, což je naprosto úžasný festiák, který odstartuje léto, a to jako v bombastickém stylu, o tom žádná. A pozor, členství v klubu šampionů není jen tak ledajaká kartička do peněženky. Díky němu máte náskok před ostatními, dostáváte se k zajímavým soutěžím, k zajímavým akcím, k nápovědám mezi prvními a občas vám přistane do klína i fakt něco opravdu parádního, třeba právě vstupenky na Karpaty Fest. Tak co, už tam jste zaregistrovaní?

0: Davida Stypku. Přátelé, máte rádi místa, kolem kterých běžně jen projdete a říkáte si, teda tam bych se chtěl někdy podívat? Tak právě teď máte šanci. Už tento víkend se totiž koná víkend otevřených zahrad a u nás ve Zlínském kraji se otevře hned 12 zahrad a parků, které nejsou běžně nám veřejnosti přístupné. Nakouknete do soukromých zahrad, objevíte kouzelná zákoutí historických areálů a podíváte se i do míst, kam se člověk normálně jen tak nedostane. Je to prostě ideální příležitost na pohodovou procházku, čerpání inspirace pro vlastní zahrádku nebo prostě na chvíli vypnout a užít si nádherné prostředí. A pozor, ne všechna místa budou otevřená oba dva dny, takže se vyplatí si program předem zkontrolovat. Takže jestli ještě nemáte plán na víkend, možná ho právě máte. A navíc vás nebude stát ani kapku benzínu, navíc do exotiky, kousek krásy totiž najdeme přímo u nás ve Zlínském kraji a to určitě stojí za to. Za chviličku Adele, která si teď dává zpěvovou pauzi a dáme si i třeba Miley Cyrus.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Archeoskanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
3: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
2: Archeoskanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaica Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
14: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
15: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
16: trenirkarna.cz.
17: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
16: trenirkarna.cz.
18: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
19: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lážoplážofest.cz.
9: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
10: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Krásný a pohodový pátek, ladí vás to nejlepší vlny Hit Rádia Zlín. Čas se něco dozvědět, je to přehled aktuální servisu. V ulici Kroměřížská ve Kvasicích na Kroměřížsku se nám došetřuje nehoda osobního vozidla s cyklistou. V ulicích Komenského, Masarykovo náměstí, Kaunicova, Mariánské náměstí, Bratří Lužů, Sajchrtova, Nárdenská, Pecháčkova v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Pozor, jsou tam lidé na vozovce, probíhají tam bílokarpatské slavnosti. A připomínám Seninka na Vsetínsku, výmol u kanálu na kraji vozovky, místo je označené výstražným trouhelníkem, tak s tím prosím počítejte, pokud tudy pojedete. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05 nebo na číslo 724 299 199.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažeň stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
6: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegastrázná desítka za skvělých 13,90. Magnézia minerální voda 1,5 litru za 13,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
7: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikon Auto ve Zlíně již dnes.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
12: Krásné dopoledne, 11 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Houbařská sezóna se rozjíždí. To potvrzuje i mapa pravděpodobnosti růstu hub, kterou denně aktualizuje Český hydrometeorologický ústav. Zatím je pravděpodobnost největší v příhraničních horách. Úspěšní ale můžete být i v jižnější části Brd nebo na Karlovarsku. Zlínský kraj na letní sezónu rozšířuje nabídku spojů pro cyklisty a turisty. Do Bílých Karpat vyrazí nové cyklobusy. Odkud a jak budou jezdit, přiblíží mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
13: Autobusy budou jezdit z Uherského Brodu a z Bojkovic. Během června a září budou cyklobusy jezdit o víkendech a státních svátcích. O letních prázdninách od 29. června do 31. srpna budou cyklobusy na linkách jezdit i ve všední dny.
12: Novinky budou platit od 14. června. Psi musí být v Česku už několik let povinně čipovaní. Údaje o nich se ale dosud zaznamenávaly do několika různých databází. Od července se to změní. Komora veterinárních lékařů spustí centrální evidenci psů, do které budou muset své čtyřnohé mazlíčky nechat zapsat všichni chovatelé. Čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartuňka, který na prvním miniturnaji před týdnem v Maďarsku chyběl kvůli narození potomka.
14: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Zatím sluníčko, v průběhu dne ale u nás ve Zlínském kraji čekejte mraky, postupně bude oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou i slabší přehánky. Teploty jsou příjemné, 17 až 20.
11: Hit Radio Zlín.
0: 2 minuty po 11. v kalendáři páteční den s datem 12. června. Já jsem Monča, teď už David Guetta, Kelly Rowland.

jakém jste módu? Předobědovém? Ne, taková pohodička, už to tam voní, nevoní? Nebo budete dneska tak mocně koukat, co má soused na masném papíru, tři kolečka salámu? Máte před výplatou nebo už po výplatě? Já myslím, že už většina lidí má po výplatě. Jedno odpoledno bude nádherný, než nám naskočí ty trvalé příkazy a bude tam zas nula. A my budeme koukat na ten účet jako poslední čert na betlém. Přátelé, hlavu vzhůru, pojďme tančit. Eva Max, pro vás.

0: Zlín, prosím tě, zahraj našemu šéfíkovi, má dnes krásné kulaté narozeniny, je to top a nejlepší šéf, pracovní parta z Hulína. Moc vás zdravím, úžasná pracovní parto. A teď nevím, jestli ten šéfik tam s váma jako sedí a poslouchá, že mu tak krásně projevujete náklonnost, nebo je-li skutečně takový, tak máte opravdu velikánské štěstí. Moc vám to přejeme a gratulujeme, protože co si budeme, člověk v práci tráví třeba 80, 90, někdy i 103% svého života, tak je fajn, když to prostředí má rád, těší se do práce, není ve stresu, nešikanují ho tam, všichni se tam milujou, uznávají, no prostě ideální stav. Hele, ale věříte, že takové práce jsou? Opravdu, není to jen z říše fantazie. A jak to poznáte, že se do práce těšíte? Prostě hnedka, jak otevřete oči, víte, že stáváte do práce, sledujte svoje pocity. A podle toho víte, jestli je to v pohodě, anebo je čas na směnu. Takže samozřejmě, happy birthday!
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp

0: jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
1: Italský design, italská elegance, ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu.
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
12: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
13: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.

0: fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelný,
2: ty pořád fungují. 64 let v jedné práci v podstatě.
1: Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... No, tak Mick Jagger běhá v 80 po pohřích v upnutých džínách. Řekni člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie?
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Nás dospěláky, tak pro vás máme skvělý tip na prázdniny nebo víkendový výlet. Dnes totiž opět soutěžíme o rodinný vstup do Archeoskanzenu Modrá pro dva dospěláky a děti. Čeká vás cesta zpátky v čase do období Velké Moravy, ukázky dobového života, řemesel, staveb, spousta zajímavostí, které si můžete prohlédnout na vlastní oči. Je to prostě zkrátka místo, kde historie rozhodně není nuda, Archeoskanzen Modrá, a kde si každý najde něco, co ho zaujme. Takže pokud tam chcete vyrazit, už máte jednu fajfku odškrknutou, protože máte tip na prázdniny, volejte právě teď 800 511 611.

0: A kdo si díky Hitrádiu Zlín věrnosti vyhrál rodinný vstup do Archeoskanzenu Modrá? Já už to vím. Jitušku, slyšíme se?
1: Ano, ano, zdravím tě všechny posluchače.
0: Zdravím do Halenkovic, ty si díky rychlé reakci na výzvu vyhrála rodinný vstup do Archeoskanzenu Modrá. Jitunko, kdy nejraději vyrážíte na rodinný výlet? Na jaře, v létě nebo kdykoliv, hlavně když nemusím do práce?
1: Celoročně, přesně tak, když nemusíme do práce.
0: Přesně tak, no a koho vezmeš sebou? Jakého dospěláka, jaké děti, vlastní, cizí?
1: Dospěláka nevím, ale má vnoučátka, takže vnoučátka určitě, co budou chtít, tak budou.
0: Jituško, tak to zní krásně.
1: Takže klidně je vemu všechny.
0: Tak to je krásné, tak si to hezky užijte, já si myslím, že máš skvělý prázdninový tip, díky Hitrádiu Zlín a zůstaň samozřejmě nám věrná i nadále.
1: Určitě, určitě, děkuju moc.
0: Krásné prázdniny, Jitunko.
1: Děkuju, děkuju vám taky, jste super.
0: Díky moc. Takže přátelé, rodinné vstupné do Archeoskanzenu Modrá rozdány, nebojte nic, my si vaší věrnosti vážíme, samozřejmě další skvělé výhry, třeba plnou nádrž máme pro vás, kdo ji vyhraje, tak to zase v odpolední show. Za chviličku Calvin Harris, Ellie Goulding nebo Maroon 5.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
5: Já ho už naplánovala.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
4: Prosím, posadíme naše do restaurace
5: a budem řádit.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
11: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
19: Hit Radio Zlín.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.
0: A v 11.47 pojďme na cesty, máme pro vás info.
21: Čau, tady David, jenom vyřiďte řidičům ve Zlínském kraji, že kdo jede z Vizovic do Vsetína, tak za Sirákovem silničáři sečou a není to ani značené, takže za zatáčku nejsou vidět. Tak se mějte, čau.
0: Díky moc, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 1305 nebo na číslo 724 299 199. Díky a šťastnou cestu. A my.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Uherském Brodě pokračují bílokarpatské slavnosti. Počítejme v centru města až do neděle s větším pohybem lidí. Kolony se nám dál tvoří na výjezdu ze Zlína u Lidlu směr Vizovice i v opačném směru. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radega strázná desítka za skvělých 13,90. Magnézia minerální voda 1,5 litru za 13,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
5: I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
7: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Oproti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek, předloni jich bylo zhruba 12%. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu či trpět obezitou polovina dětí. Sněmovna včera propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Ta má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k novele ve druhém čtení předložili zhruba 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Všechny musí posoudit hospodářský výbor, až poté může následovat závěrečné schvalování. Tenista Jiří Lehečka zahájil travnatou část sezóny úspěšně. Ve Stuttgartu včera otočil duel s Australanem Jamesem Duckworthem a po vítězství 2-1 na sety postoupil do čtvrtfinále. V něm bude jeho soupeřem Frances Tiafou ze Spojených států. A teď už míříme do regionu.
1: První FC Slovácko čelí kritice fanoušků. Vyzvali majitele k prodeji klubu, protože prý pod jejich vedením ztratil směr i důstojnost. Akcionáři se nebrání vstupu nového investora. Musel by být ale důvěryhodný a silný a mít skutečný zájem o rozvoj fotbalu na Slovácku. Fanoušků mimo jiné vadí, že z klubu odešel po úspěšné záchraně trenér Roman Skuhravý.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Na řadě míst je ještě slunečno, postupně se má ale zatahovat a lokálně může i zapršet. Dnešní maxima na východě Moravy 17 až 20, sem tam pršet má i o víkendu.

0: Začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu, 12 hodin 2 minuty, je tady páteční pravé poledne, tak taky přeju dobrou chuť k obědu. Po celým pracovním týdnu v pátek, tak už tak nějak jako meleme z posledního, navíc pokud jste ráno ještě opravdu jako srdcaři vstávali ve 4 na fotbal, tak chápu, že ty kruhy pod očima, to bude jako něco neuvěřitelného, to budou obrovitánský pytle. No a tak už se snažíme opravdu jako použít úplně všechny zbytky, které v sobě máme. A tak vybírám první z 5 srdcovek, srdcovku, která v sobě spojuje taky jako spoustu různých věcí. Jazz, funk, soul a taky disco. Je tady skupina Jamiroquai, to vás prostě probere. Tady u nás na Hitrádiu.
1: Hitrádio Zlín.

0: Jo, jo, kdyby byl každý pátek tak v pohodě, jako je v pohodě tenhle song, tak by to byl nádherný svět. Jamiroquai na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: První z pěti srdcovek je tedy za námi a před námi je co? Samozřejmě srdcovka s číslem dvě, ale hlavně je před náma víkend. Konečně. Konečně jsme se dočkali. Jak jste trávili víkendy v 80. a 90. To mě dneska zajímá v našich srdcovkách, jo, protože poslední roky, tak samozřejmě se o víkendu jezdí velmi často do supermarketů, rodiny tam kolikrát tráví úplně celý dny, ale dřív jsme to měli úplně jinak. Tak na to pojďme zavzpomínat. Já bych třeba rád řekl, jaký jsme měli víkend v roce 89, ale byli mi tři, tak si to moc nepamatuju. Tak si z 89. dáme druhou srdcovku. Tady je Belinda Carlisle a vy pište a volejte hlasovky na WhatsApp.

0: Vlastně s Chadem Craigrem posloucháte dnešní páteční srdcovky Let Me Go. Krásný duet.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Není zas tak starý, je z roku 2013, ale rozhodně patří mezi naše srdcovky. Tyjo, 13. To znamená, 13 let mu je teďko, aktuálně. Co byste dělali ve 13 letech? Dneska si povídáme o tom, jaký jsme měli víkendy v 90. a v 80. Co si z toho pamatujete? Tak třeba Peťa píše, ahoj, my jsme víkendy trávili buď na chatě, anebo v letě u rybníku, cukrová vata a s tátou jsem hrávala ping-pong. Tak to je moje vzpomínka, zdravím. Další zpráva, my jsme víkendy trávili na vesnici u babičky a u dědy. Děda měl kozy, tak jsme chodili na louku pro trávu a krmili je. Když jsem byl starší, pomáhal jsem mu v garáži, byla to úplně jiná doba. Ve 12 mě nechal řezat dřevo na cirkulárce. Úlet. Zdraví Tomáš. Taky děkuju. Dovedu si představit to dneska, tyjo, cirkulárka. Hlavně kdo už dneska má doma cirkulárku, že jo? Další Petr, zdravím, já si z 80. jako kluk pamatuju pracovní soboty, lidový milice a víkendy strávený na sedníku bez telefonu. Taky dobrý teda. Dnešní děti by podle mě nerozuměly jediný věci z téhle věty. Takhle, milice a pracovní soboty, ty bych jim nepřál, ale ten seník, ten by měli zažít všechny děti, jo. Já teda pořád nechápu, že jsme to přežili bez vypíchnutýho oka nebo zlomenýho vazu, když si vezmu, z jaký vejšky jsme skákali. Ale kdo jste to někdy zažil v dětství? Skákat do seníku, do sena. To prostě to je jedna z těch top vzpomínek. Dáme si další jeden z top hitů z 90. let. Tohle je konkrétně rok 1994. Čtvrtá srdcovka, trocha romantiky. All for one, hit I Swear. Právě teď.

0: tuhle znáte? Komodo na Hit Rádiu ve 12 hodin 23 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tohle byla poslední pátá srdcovka pro opravdový fajnšmekry a přišla mi zpráva od Peťana, který píše, jako vážně slyším Komodo? Tak to si mě rozbil jako hračky dětí rodin na sociálních dávkách. Nečekal jsem, že to ještě někdy v rádiu uslyším, to jste borci, moc díky, jsem taxikář, musel jsem zastavit, hned bych šel na party. Díky za hezký pátek. Peťan, no, jo. Jsem rád, že si to ještě nikdo pamatuje. Je pravda, už je to 26 let zpátky, co to vyšlo, ale v rádiu se to moc nehralo, ovšem na party, tak tohle je prostě z doby, kdy jste prostě někam přišli, vzali jste si večer sluneční brýle, dali jste si límeček nahoru a pak jste prostě protančili celou noc. Na Hit Rádiu poslední srdcovka v rámci dnešního dne. Za chviličku srdcovka ještě na vaše přání, tohle byla ta poslední, kterou já jsem pro vás připravil. Tak dejte vědět na 777 937 777, co by vám dneska udělalo radost, ať už je to, řekněme, nějaký party song, nebo song třeba jestli máte výročí, nebo narozeniny, prostě něco, co vám udělá radost. Srdcovka na přání už za chvíli.
2: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
3: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
2: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
4: Kdo šetří, má za tři.
5: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
16: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
17: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
18: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha.

0: na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelný, ty pořád fungují.
2: 64 let v jedné práci v podstatě.
1: Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... No, tak Mick Jagger běhá v 80 po pohřích v upnutých džínách. Řekni člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: posloucháte Hit Radio 12.37.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: 12.37 je aktuální čas a to je ten čas, kdy přichází poslední srdcovka tohoto týdne, která je na vaše přání. Na WhatsApp s číslem 777-937-777 píšete, co byste dneska chtěli slyšet a je to těžký vždycky vybrat.

ten svůj velký den. Jana píše, ahoj, dneska máme s manželem výročí 5 let, prosím tedy o zahrání písničky The Code ze Stmívání. Děkuju moc, Jana. Jani, rádo se stane, už za pár okamžiků, jasně, zahraju Stmívání, to znamená Twilight Saga, úplně první díl, že jo, to jsme, jaký rok, nějaký 2008, něco takovýho. Paramore tím pádem dáváme, já si jenom říkám, je to opravdu vaše písnička z filmu Stmívání, z filmu o upírech? Proč? Jako, ano, když nad tím přemýšlím, tak manželství může být jako vztah s upírem, že jo? Máte pocit, že jste spolu věčnost, navzájem si pijete krev, ale stejně se spolu pak dokážete možná bok po boku postavit celému světu, jo? Tak ať to tak je. Za celé Hit Radio vám přejeme hodně štěstí do další 5letky. Tady to je The Code.

0: srdcovka na přání k výročí 5 letů od svatby pro Janu. Paramor na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Páteční srdcovky jsou u svého konce. My samozřejmě pokračujeme dál, že jo, tímto pro dnešek jako nekončí. Mám tady pro vás další super hity. Budou například Rehab, taky Bruno Mars, ještě do 13. hodiny v jednu odpoledne nejnovější zprávy. No a pokud byste si chtěli dát ještě pořádnou dávku 80. a 90., tak můžete i dneska večer, a to v Hitrádiu Speciál, Hitrádio Classic, mezi 18. a 21. hodinou. A co jsem tak mluvil s našima kolegama, co připravujou Hitrádio Classic, tak večer, ta 3hodinovka, bude dneska trošičku víc diskotéková. Takže pokud máte v plánu ještě nějakou domácí party, Hitrádio bude ten nejlepší DJ, který ho můžete pozvat domů. A zadarmo.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hitrádio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
4: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
5: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
4: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: www.forcampingtrhliny.cz. For camping. Venku je nám krásně.
1: Tady chci bydlet.
0: Venku?
1: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
0: A kde bude ložnice?
1: Na louce pod hvězdami.
0: To je ale velká ložnice.
1: Největší na světě.
0: No jo. A co koupelna?
1: No, v potoce.
0: A sousedi?
1: Už se hlásí.
0: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
1: Jo, tady nám je krásně.
0: For camping. Venku je nám krásně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head je 12 hodin 58 minut. Jak zní v pátek odpoledne Hit Radio, to jste ty slyšeli. A jak se jezdí na silnicích v pátek, tak to uslyšíte už za chviličku ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Silničáři sečou trávu mezi Vsetínem a Jablunkou. Potkávat je teď budeme i jinde a prosí nás o ohleduplnost a opatrné předjíždění. V Brumově Bylnici je stále uzavřený most ke Kanajce a dál na Holý vrch. Objížďka je vyznačená. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažen stres.
4: Vest Zlín CZ.
5: Já nový plot mám.
6: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Počet obyvatel Česka v letošním prvním čtvrtletí mírně klesl, a to zhruba o 19 800 na 10 896 000. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Porodnost podle Českého statistického úřadu se trvale klesá pátým rokem po sobě. Češi i letos chtějí na dovolené k moři. Velký zájem je hlavně o last minute zájezdy. Jaké jsou nejoblíbenější destinace, řekne ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
4: Mezi nejprodávanější zahraniční destinace letošního léta patří především tradiční středomořské státy, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko. Klienti zároveň stále častěji požadují flexibilnější podmínky rezervací a storna.
3: Češi také při výběru destinací stále více zohledňují bezpečnost, dopravní dostupnost a kvalitu služeb. V Evropské unii začíná platit migrační a azylový pakt, přijatý v květnu 2024. Má přinést silnou ochranu vnějších hranic, spravedlivá a pevná azylová pravidla a rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Česko se při hlasování před dvěma roky zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. A teď už míříme k nám do regionu.
5: V Kroměříži možná vznikne kuličkodráha na Barbořině anebo plovoucí molo na Bagráku. Jde o návrhy obyvatel, které bojují v letošním ročníku projektu Vaše Kroměříž. Ohlasy usilují třeba také nové stánky na městském tržišti anebo multigolfové hřiště na Šlajze. Online hlasování na webu Kroměříže se spustí zhruba za 2 týdny.
6: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
5: V příštích hodinách má na východě Moravy přibývat mraků a lokálně by mohlo zapršet. Víc pršet má zítra dopoledne. Po zbytek víkendu budou přehánky jen ojedinělé. Maxima budou dál kolem 20.
7: Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: Páteční odpoledne i po obědě pokračuje dál na Hit Radio. Mám pro vás připravený další hity na trošku probuzení, protože tohle počasí, co se budeme nalhávat, je trochu spací. Schválně, kolik jste toho na dnešek naspali? Kolik hodin? Jo, možná teda dneska je to trošku výjimečný, pokud jste vstávali brzo ráno na fotbal, tak obecně, kolik takhle jako v týdnu spíte hodin? V klidu si to propočítejte. Já vám za chviličku řeknu, jestli to vaše číslo náhodou neznamená, že máte nějakou superschopnost. Za 10 minut se to dozvíte. Buďte s náma.

posloucháte Hit Radio a jdeme počítat hodiny spánku, kolik takhle jako normálně naspíte, jo? Koukám na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Míša třeba píše, ahoj, já teda spím tak 4 až 5 hodin denně, občas nějaká 20-minutovka během dne, když spím víc, jsem unavená. Míšo, tak teď dobře poslouchej, protože Pavel taky píše, čau, hele, já maximálně spím 5 hodin denně, tak to jsem zvědavej, co tam pro mě máš. Tak pokud jste na tom stejně jako Pavel a Míša a stačí vám pouze 5 hodin spánku, tak jste výjimeční. Jste extrémně výjimeční, máte genetickou superschopnost. Váš mozek se totiž umí extrémně rychle regenerovat, jo? A díky tomu obecně líp fungujete než většina lidí. Jste dokonce odolnější, líp se učíte a dokonce se i rychleji uzdravujete. Takový je podle statistik jen jeden člověk ze 100. Dobrý, co? To jste nevěděli. Tak nemáte zač, takže 5 hodin spánku a máte super schopnost. My ostatní, to už je úplně jiná písnička, o tom si povídat nemusíme. A dokonce jsou tací, a to ještě větší procento, jejíž mozek se třeba vůbec jako přes noc zregenerovat nedokáže. Tak to já třeba mám na konci každého týdne v pátek ráno. Kolikrát ani nevím, že ten mozek tam vlastně někde je. No, 13 hodin 15 minut, pojďme si dát další hity, za chviličku Taylor Swift, teď J-Lo a Pitbull.

0: Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy,

0: hitem Kdo ví jestli ve 13:25, taková hezká klasika tady u nás na Hit Radio. Za chvíli například Samfeld, Jonas Blue, taky Rag & Bone Man. A pokud máte děti, tak teď dobře poslouchejte, protože my pro vás máme skvělou možnost, jak můžete získat pro vaše děti chytrý hodinky od Garmin za skoro 7,5 tisíce. Už zítra dopoledne tady na Hit Radio, anebo také v neděli, máte další šanci. Tyhle hodinky tak umí telefonovat, posílat zprávy, měřit sportovní výkony a hlavně díky GPSce ukazují taky reálnou polohu vašeho dítěte. To znamená, že do parku, na dovolenou nebo do zábavního parku naprosto ideální. Jak na to? Stačí, když na webu hitradio.cz vyplníte formulář, co byste chtěli slyšet za hity z našeho vysílání, a pokud o víkendu dopoledne, v sobotu a v neděli uslyšíte ten váš hit i s vaším vzkazem, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia, a to je celý. Hodinky jsou vaše. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz, v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na

0: Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
1: Souhlasím.
2: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Zdoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky
7: CZ.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
11: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Felt a Jonas Blue na Hitrádiu ve 13 hodin 37 minut. Páteční odpoledne s vámi užívá taky Jirka Pelnář a já si říkám, nebaví vás to už v práci? A nemyslím jenom dneska, ale obecně. Prostě to, co děláte. Štve vás to? Nebaví vás to? Vstáváte už každý den s nechutí do práce? Tak možná můžete zkusit sebrat odvahu. Málo kdo to udělá. A tu práci změnit. A možná se třeba vydat i za svými sny. Někdy to vyjde. Ne vždycky, ale někdy to vyjde. Komu to vyšlo, tak je třeba zpěvačka Gwen Stefani, protože ta než se stala celosvětovou hvězdou, tak její úplně první práce byla v rychlém občerstvení, potom pracovala taky jako instruktorka plavání, a nebo dokonce prodavačka kosmetiky. No a nakonec tak se rozhodla, že půjde za svým snem a dneska si ji zahrajeme na Hitrádiu.

0: Pěkný odpoledne na Hitrádiu Miles Smith ve 13 hodin 44 minut. Už se to blíží, konec pracovní doby, pomalu, ale jistě. Co budete dělat o víkendu? Už máte plány? Jedete někam na výlet? Jo? A už jste natankovali? Ne? Tak super, protože my, Hitrádio, vám zaplatíme plnou nádrž. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky, pomoct nám hlídat aktuální dění na silnicích, to znamená hlásit kolony, nehody, objížďky a u toho i nadále poslouchat Hitrádio. Každý den v odpolední show mezi 15. a 18. hodinou pak vybíráme ze všech informací, které ten den dostaneme jednoho, komu natankujeme plnou. A dneska to můžete být právě vy. A kdyby to dneska nevyšlo, tak celý příští týden i ten další týden. Od pondělí do pátku, vždy mezi 15. a 18.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Ústí nad Labem se Buzíně za 2 miliony 100 tisíc korun. Zahrada v Chodově na Sokolovsku za 690 tisíc. Garáž v Chodově za 390 tisíc. Byt 3+1 v Chodově na Sokolovsku za 1 999 tisíc. A chata ve Zdíbech na Praze Východ za 6 milionů 299 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu?
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
16: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.

0: Hádaj. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: song od Luise Fonsiho a Demi Lovato, Echame la culpa, bojujeme proti tady tomu počasí, jak se jenom dá, tak snad to bude fungovat. Jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Uherském Brodě pokračují bílokarpatské slavnosti. Počítejme v centru města až do neděle s větším pohybem lidí. Kolony se nám dál tvoří na výjezdu ze Zlína u Lidlu směr Vizovice i v opačném směru. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
4: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
5: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Dobré obaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou o víkendu v Bílině napadla 44-letá žena, a to slovně i fyzicky. Konflikt se obešel bez zranění a kriminalisté vyloučili politický motiv. Policie to uvedla na síti X. Žena, kterou policisté kvůli útoku obvinili, je v péči psychiatrů. Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Rada by se měla zabývat například novou koncepcí české armády. Projednávat by mohla i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v šengenském prostoru. Švédský zdravotní úřad doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let nedávali chytré telefony. Uvedl, že cílem doporučení je v první řadě omezit působení škodlivého obsahu na děti, rozvoj problémů se spánkem a nebo závislosti. A teď už míříme k nám do regionu.
1: Koupaliště ve Zlínském kraji zatím zůstávají zavřená, nepřeje počasí. V příštím týdnu se má ale začít oteplovat, což hraje do karet mimo jiné obyvatelům Vizovic. Tamní nově opravené koupaliště se má otevřít příští pátek po téměř 20 letech. Ve Zlíně nám zase rekonstruují venkovní bazén v Lázních, ten by se měl otevřít na začátku července.
12: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
1: Na řadě míst je ještě slunečno, postupně se má ale zatahovat a lokálně může i zapršet. Dnešní maxima na východě Moravy 17 až 20, sem tam pršet má i o víkendu.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, máme pátek odpoledne, 2:03. Taky vás zarazila ve zprávách ta informace ze Švédska od zdravotního úřadu, že doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let nedávali chytré telefony. No, tak to hodně štěstí. To jsem zvědavý, kterých rodičů se tohle týká. Protože je pátek a protože jsou 2:00, tak nás čeká i náš pořad Pravda nebo Bullshit, a to už za chviličku. A tam dnes budeme probírat rodinné vztahy, obzvlášť tedy ty manželské. Ne, kecám. Teď je pátek. Pracovní vztahy. Dobře, já jsem zase úplně v jiném dnu. To tak občas je. Takže pracovní vztahy, jo? Tak pokud jste v práci, připravte si telefon, budete ho za chviličku potřebovat.
14: Hit Radio Zlín.

0: or another.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
2: Posloucháte Hit Radio a jako každé odpoledne tady máme další téma v našem pořadu Pravda nebo bullshit a já bych chtěl vědět váš názor. 71% lidí v Česku prý neopustí svoji práci, i když je nebaví, a to jenom ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Tak co? Co vy na to? Je to opravdu, řekněme, ten skutečný důvod, proč zůstáváme ve stejné práci tolik let? Je to tedy loajálnost, anebo je to strach? Dejte vědět 777 937 777, co si o tom myslíte, jestli v tomhle případě opět tady mají
1: vědci
2: pravdu, a nebo jsou úplně na omylu. 777 937 777.

0: Eminem a Rihanna na Hit Radio ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 71% lidí neopustí svoji práci, i když je nebaví, a to ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Co vy na to? Mají vědci pravdu nebo ne? WhatsApp Hit Radio je tady v tuto chvíli jenom pro vás na čísle 777 937 777. Mám tady zprávu, například od Aleše. Hele, asi jak v kterém věku, mě moje práce vloženě štve, ale mám rodinu a nemám tolik našetřeno, abych si mohl dovolit ten luxus být třeba 2-3 měsíce doma a hledat si jen tak něco jiného. Dobrý, děkuju. Zajímavý názor. Co tady? Ahoj, já jsem ve své práci tak dlouho, 10 let, je mi 33, protože nerada poznávám nové lidi a nový systém. Dalo by se tedy říct strach z neznáma. Ano, i to se do toho počítá, takže tohle pořád připisujeme vědcům. Co hlasovky?
2: Ahoj, zdraví včas z Mostu. No, ono je to těžký v dnešní době změnit povolání, hlavně když je člověk starší. Já sama jsem měnila povolání před 50 a měla jsem z toho docela strach, ale udělat jsem to prostě musela. Přes 20 let jsem byla v jedné práci a už to prostě nešlo. Teď udělám něco jiného, už 9. rok, ale dobrý, zatím dobrý. Já nejsem jako náročný člověk, mně stačí, když to šlape tak, jak má, a je dobrý kolektiv. To naštěstí je. Mějte se hezky.
0: Je pravda, že ten kolektiv udělá strašně moc, že když vás to v té práci nebaví, tak ale přece jenom chodíte tam i za těma přátelema a občas těch kolegů se ty přátelé stanou. Někdy i víc než přátelé, když je třeba podařený vánoční večírek, ale to je zase úplně jiná statistika. Veronika píše, ahoj, podle mého manžela soudím, že mají vědci pravdu. Z práce chodí vydeptaný a bojí se, že se nic jiného nesežene. Já jsem ve své práci spokojená už 11 let, ale má taky samozřejmě svoje mouchy. Zdraví Veronika. No tak zatím to tedy vypadá, že vědci mají napůl pravdu. Že ano, máme to tak, ale teda je to evidentně jako větší procento než 71%. No, uvidíme dál, dáme si ještě dva hity a vy posílejte vaše názory na 777-937-777. Dneska za jeden z vašich názorů tady mám jako odměnu dva lístky na koncert Evy Farné, která bude mít teď trojkoncert v Edenu, v sobotu, v neděli a v úterý. No a tak si ji dáme i teď tady u nás na Hit Radio.

0: Víkend na Hit Radio, nejenom, že je před námi, ale i teď dospíval Blinding Lights.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme do finále dnešního tématu, jestli mají věci pravdu, když tvrdí, že v Česku 71% lidí neopustí své zaměstnání jenom ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Tak, co tady máme za zprávy na WhatsAppu Hit Radio? Sonja píše, nazdárek, tak já to mám tak, že bych práci neměnila kvůli úžasným kolegyním, peníze mám sice hovínko, ale kolektiv je u mě na prvním místě. Ano, rozumím, chápu. Čau, nemám s tím problém změnit práci. Poslední roky jsem i ve svých 36 letech ve stavu, vydržím v práci rok maximálně dva, zjistím, že mě štve, no tak jdu prostě jinam. Většinou za vidinou více peněz nebo lepším kolektivem, jde prostě o to, jaký si typ člověka, lidi jsou trošku konzervy. Zdraví Carlos. Jasně, s tím se taky dá souhlasit. Co hlasovky?
2: Zdravím, zdravím, hledně té práce. Já sám dělám už 21 let v Českých hrách, vysílal jsem tam 3 pozice, teď dělám strojvedoucího. A je to asi možná i z toho strachu změnit zaměstnání, ale ono taky záleží, jakou máš životní situaci. Když máš mama hotel, tak ti to asi jedno, ale když máš na krku hypotéku a rodinu, tak člověk nějakou tu jistotu prostě chce, no. Tak to je za mě můj názor. Mějte si, čau, čau.
0: Přesně, přesně, tohle jako podepíšu. To je úplně jasný, protože ve chvíli, kdy opravdu máte tu hypotéku na krku a víte, že měsíčně musíte tolik a tolik odevzdávat pryč, tak člověk jako v dnešní době nemá tak velký polštář, aby opravdu si tohle mohl dovolit, že by šel prostě jako fakt najednou domů a hledat někde něco jiného, no.
3: Ahoj, já bych řekla, že obecně lidi ztratili mít odvahu a tudíž bych dala za pravdu vědcům, že se lidi bojí po práci ze strachu. Ale přitom se říká, že většinou si člověk polepší. No tak všem odvážným přeji hodně štěstí.
0: A to je taky pravda, protože když odejdete od někud, kde vás to fakt štve, tak přijdete někam jinam do nového prostředí a je to možná přesně jenom taková ta druhá nakopávačka, něco, co vám opravdu v tom životě pomůže nastartovat a chytnout novej dech. Takže já bych řekl, že v tomhle případě
1: vědci
0: nemají pravdu, 71% se mi zdá málo. Myslím si, že v Česku prostě na tom nejsme finančně tak dobře většinou, aby jsme si mohli dovolit změnit práci, i přesto, že nás nebaví. Tak tolik tedy pro dnešek, nicméně za tu poslední hlasovku, kdy tedy odvážným přeje hodně štěstí, tady naše posluchačka, hledá jméno, nemůžu najít, nevadí, tak za tu posílám 2 lístky na koncert Evy Farné. Jo, když odvážnému štěstí přeje, no tak za tu odvahu poslal hlasovku, já také odesílám. Alespoň takovouhle malou cenu. Díky moc, další pravda nebo bullshit v pondělí ve 2 odpoledne na Hit Radio.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
7: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
9: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online.

0: to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6. Hit Radio.
3: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No tak tohle je ta zpěvačka, kterou prostě vždycky poznáte na první dobrou. V dnešní době občas, když některé zpěvačky zpívají, tak nevíte vlastně, která z nich to je. Tak tohle je ještě taková ta, jak my říkáme, stará škola, ovšem nemyslím tím věk, ale prostě tohle je ten dobrý old school. Další old school v rámci Hitrádia Classic můžete slyšet i dneska mezi 18. a 21. hodinou a protože je pátek, tak Hitrádio Classic bude trošku diskovější. Do té doby se dál můžete samozřejmě bavit s Hitrádiem, ve tři odpoledne začíná i naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Dobré ráno. Já doufám, že jste se trošičku dospali po tom dnešním ránu. Nicméně otázka na vás, jste vůbec do práce? Nebo jsme jediní, kdo to ještě hecnul?
3: Tak my máme naštěstí až odpolední, takže po fotbale jsme se šli vyspinkat a teď jsme tady v plné síle.
2: Dobré ráníčko. Dneska odpolední show na 15 startuje.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Za 2 minuty bude 3:45, posloucháte Hit Radio od 15, tedy, jak už jsem slíbil před chviličkou, naše odpolední show. No a pro vás, tady mám ještě do 15. hodiny hity, jako například Damiano David a nebo taky Heroes, protože vy jste hrdinové. Téměř celý pracovní týden už je za vámi, zvládli jste to, teď už nám zbývá opravdu jenom pár hodin, je už tady jenom pár minut, ale pak taky dálnice, tak doufám, že dálnice dneska bude v klidu. Pokud ne, tak určitě něco nahlásím na naší dopravní linku, což vy můžete udělat také a pokud to uděláte i dneska, tak navíc ještě můžete vyhrát, na rozdíl ode mě, od Hit Rádia plnou nádrž takhle před víkendem zdarma. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne a v pondělí ve 12 hodin, kdy nám začnou pondělní srdcovky, se na vás těším. Tak se smějte.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
5: Já ho už naplánovala.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
4: Prostě posadíme naše do restaurace
5: a budem řádit.
6: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
13: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
14: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
15: Milé Česko,

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a psal nám taky info Marťas.
1: Čau, já jsem teď projel z jižních svahů na směr na Frišták, jede se úplně bez problémů.
0: Ale i takhle dostačí dát vědět, že se jezdí úplně v klidu. Kdyby cokoliv, kdyby byly další cesty úplně v pohodě, tak 601 13 13
2: 05. Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
3: Křupni Vest a zažen stres.
4: Vestzlin.cz.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk.zlín.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Ve Zlínském kraji nás žije zase o něco méně. Počet obyvatel se za první čtvrtletí snížil o 12 stovek. Žije nás tu teď zhruba 576 tisíc. Narodilo se tu méně lidí, než zemřelo a úbytek způsobilo taky stěhování. Z našeho kraje odešlo o 460 lidí víc, než se do něj přistěhovalo. Výstražná stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu kvůli chystané změně financování se připravuje na 22. června. Trvat by měla 24 hodin. Jak bude vypadat, ale zatím organizátoři nezveřejnili. Vláda bude v pondělí projednávat zrušení koncesionářských poplatků a má taky zvolit částku, jakou veřejnoprávní média dostanou ze státního rozpočtu. Taylor Swift se stala nejmladší ženou uvedenou do síně slávy skladatelů. Umělci se tam můžou dostat až 20 let po vydání prvního singlu. Tuhle podmínku splnila Taylor právě letos. První song vydala v 16 letech.
11: Fotbalový servis.
10: Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Ve druhém zápase na turnaji se naše repre utká ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku. S ním naši hráči uzavřou základní část. Do vyřazovací fáze projdou první dvě mužstva z každé skupiny a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst.
12: Firma Okno v Želchovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
13: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová?
14: Teď už mraky, možná déšť.
0: Tak přesné vždycky.
14: Jo, že?
13: Hit Radio Zlín.
0: Ovšem bohužel. Přesní, budeme v tom, abychom řekli, jaký je výsledek, a to už všichni víme, ve fotbale na mistrovství světa naší české reprezentace.
14: Ano, Korea byla přesnější než naši fotbalisté, je to tak.
0: To je přesnější vyjádření, ano. No. Tak, takhle startuje odpolední show na Hit Radio Zlín s vámi Pavel Cocek, Šárka Holubcová. No a za chvilku, no nedá nám to. Musíme se mrknout na ten fotbal.

0: velmi sympatický taky pozdrav z Německa, Hit Radio Zlín, taky ale Farben, odpolední show s Pavlem a Šárkou. No, vyspali jste se dobře? To je moje první otázka, než...
1: Ale jak ty si to měl? Já jsem to měla přesně tak, jak jsem tady včera jako proklamovala. Fakt mi jako zazvonil budík něco jako 3.50, že se jako budu dívat. No hele, jak to dopadlo, no zamáčkla jsem ho a spala jsem dál, jako, se přiznám.
0: Já jsem to zvládl.
1: Tak to si teda větší frajer.
0: Já jsem se díval, škoda, že jsem se díval.
1: Ale tak jako náhodou, nebylo to zase tak zlý, trenér pochválil naše hráče za přístup.
0: No tak co máš jako dělat?
1: Zároveň řekl, že je to dost komplikace teda to, že prohráli a že teda nutně budou teď potřebovat vyhrát ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou. No tak budeme fanit znova, všechno bude fajn.
0: Tak jo,
1: první
0: tak
1: vyhrání z kapsy vyhání, to je stará pravda, rozumíš, takže prostě nechali jsme je, uklidnili jsme další soupeře, aby jsme je potom mohli překvapit a rozdrtit.
0: Kdyby vyhráli, tak by měli ještě nějaké peněžní bonusy a peníze kazí charakter, takže
1: no, ještě navíc.
0: Je to vlastně dobře, že jsme prohráli.
1: Přesně tak.
0: Po 20 letech na mistrovství světa startujeme 1-2.

0: Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V tuto chvíli nevidím žádné komplikace, žádné nečekané kolony nebo policejní hlídky. Stejně tak to potvrzuje i hlasovkou Marťas.
2: Čau, já jsem teď projel z jižních svahů na směr na Frišták. Jede se úplně bez problémů.
1: Je vidět, kdo chce plnou nádrž úplně gratis, protože za dopravní info i dneska jednoho z vás o 17:30 večer vyhlásíme a odměníme tou plnou nádrží. Takže i tohle považuji za docela dobrou zprávu. Je dobrý vědět, že se prostě někde jezdí zase fajn pro změnu.
0: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rockovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
0: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkárna.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: Firma na zážitky.
17: CZ.
0: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém Městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
3: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zle-
8: zlepši si náladu.

0: ještě prosím vás, já už jsem to chtěl uzavřít tady na Hit Radio Zim odpolední show, ten zápas. Budeme to je nazývat pouze zápas dnešního rána, kdy na mistrovství světa naši čeští fotbalisti, naše česká reprezentace prostě bohužel prohrála proti Jižní Koreji 2-1, ale padl tam ten jeden sympatický gól, ke kterému vy jste se nám hnedka jako snažili vyjadřovat. 601-13-13-05 náš WhatsApp, přišla řada zpráv, například Patrik. Ta hlavička byla neskutečná a to je ten moment, pro který ten fotbal přece sledujeme. Sice jsme prohráli hned ze startu, ale za tenhle zážitek vstát ráno a vidět takový fotbal se vyplatilo.
1: Já ti nevím, no, já si myslím, že spoustě z nás to ranní stávání spíš dělalo problémy, jako trošku nám to komplikovalo to fandění. Já už jsem se tady přiznala, že jsem teda jako si poslušně dala budík, pak jsem ho zase poslušně zamačkla a spala jsem dál, jako. No, tak máme priority, no, ale Tomáš se třeba přiznal k tomu, že na fotbal vstal, jo, tohle se povedlo. Dal si snídani, což podle něho teda, jak psal, byla chyba, protože toho fotbalu, co? No, usnul, že jo?
0: No, a jo, no.
1: Se stane, no, jako jo. Přátelé, jako nebylo to jako jednoduchý takový start ani pro nás, ani pro fotbalisty, ale bude líp.
0: Je vidět vysoká obětavost nás všech vás, co jste ráno stali a fandili a za to já vám hrozně moc děkuju. A když dovolíte, tak další hit do české fotbalové reprezentace přímo. Tom Jones, chlapi, aby se cítili dobře, naladěni na další

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.

0: chrám.
1: Taky Aneta Langerová na Hit Radio Zín odpolední show. Co to tam děláte na tom náměstí? Já vás vidím. Já vás vidím. Já jsem dneska, prosím vás, ve velícím štábu a sleduju podrobně, co vy kde naši posluchači děláte. Ve Zlíně na náměstí, ve Vizovicích, v Hluku, já všechno vím.
2: Ty to máš nějaký špicly nebo?
1: A můžete být taky totiž. Jo. Já nevím proč, já jsem to objevil až teďka. Jako já jsem věděl, že to existuje. Ale až teď jsem objevil.
2: Jo, já už asi vím. No.
1: Webkamery.
2: No jasně.
1: Po celém kraji.
2: Hele, pamatuju si, když jsme měli vysílání zboru Mrelí právě ze Zlínského náměstí a psal mi šéf tady z Mlacové, říká, vidím tě.
1: Jo, no.
2: Postav ten stan
1: jo,
2: rovně.
1: No. Jo, a mě vždycky napsal, zatáhni břicho. Já,
2: jo.
1: To je pravda, no. Takže jo, takže můžete být, je to takový jako velmi příjemný typ, když třeba prší, je jako škaredě nebo něco, tak mě to třeba dělá jako obrovskou radost, když takhle bylo prostě jako nic moc počasí a teď si zapnu ty kamery a dívám se. Na vás prší a já mám takovou
2: pohodičku. Ty si jako směješ lidem, že zmokli na náměstí, jo?
1: No,
2: ty jsi ale miláče.
1: Oni většinou vytáhnou sice deštníky, jak mi zkazí radost, ale...
3: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
4: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
5: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
6: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
5: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
7: Kdo šetří, má za tři.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
9: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
10: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
11: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
10: Všechno, zachraňte nás.
11: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
10: O, děkuju.
11: To my děkujeme.
12: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
13: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
4: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
15: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
16: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
15: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
16: Co si vezmu na sebe?
15: Zalando.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín s vámi, tak jako odpolední show, s vámi Pavel a Šárka. A pokud náhodou se vám nelíbí to, co ve vašem městě se děje, co se tam staví, rekonstruuje, tak máte dvě varianty. Buď to půjdete na Facebook, budete se stívat do komentářů, můžete být klidněji hrubý, klidně, ale nic se nestane. Vůbec lauter nic.
1: Jo. Tak jako uleví si, že? Tak jak spousta lidí to má takhle nastavený.
0: No, je vám pak akorát líp, ale nic více nestane, až se někoho urazíte. A nebo druhá varianta, a to víš ty.
1: No, spousta z měst má totiž u nás ve Zlínském kraji takový ten rozpočet, kdy prostě hlasují lidi o tom, co se má vybudovat. Kroměříž má teďka aktuálně rozjetý nový ročník a má tam docela hezký věci jako od lidí navržený. Třeba kuličkodráha, to je krásný. Když takový to, že máš prostě velkou dráhu někde v přírodě a puštíš tam kuličky s dětma. To je cool jak blázen. Počkej, jako až to někde bude. No to je skvělý.
0: A já jsem myslel, že to má jako praktické.
1: Prosím tě, až si někam zajedeš na kuličko dráhu, třeba do Kroměříže v budoucnu, tak budeš vědět, že je to super. A mají tam třeba i plovoucí molu na bagráku, tak uvidíme, co jim tam vyhraje. To by se ti líbilo.
0: To bych
1: tak
0: bral.
1: Aspoň tak. Podrobnosti za chvilku.
0: Ale muzika hned. Dermot Kennedy právě teď. Do celé ještě Sia, to stíháme.

0: jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Janča píše, že sice nepotkala zatím žádnou kolonu, ale že to začalo postávat až přes třídu Tomáše Bati v Otrokovicích, no protože dneska Lážo Plážo Fest tam je. Takže počítá s tím, že tam je hromada lidí a tady je potřeba opravdu hodně přibrzdit. Kdybyste měli jakékoliv další informace z cest z Zlínského kraje, tak 601 13 1305.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
4: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radeka strázná desítka za skvělých 13,90. Magnézia minerální voda 1,5 litru za 13,90 se zákaznickou kartou. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Řada pejskařů má stále zmatek ohledně povinné registrace do centrální evidence psů. Zapsat musíme všechny psy. Dokdy? To nám řekne Kateřina Waldhans z Komory veterinárních lékařů.
8: Registrace do centrální evidence by měl chovatel zajistit nejpozději s nejbližší vakcinací proti vzteklině. U štěňat by měl chovatel zajistit zápis do centrální evidence již při čipování vždy před předáním novému chovateli. Zápis do centrální evidence je pro veterinárního lékaře úkon jako každý jiný a podle časové náročnosti si stanoví cenu.
7: Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. V Kroměříži možná brzo vznikne kuličkodráha na Barbořině nebo plovoucí molo na Bágráku. I takové nápady přihlásili obyvatelé do letošního ročníku projektu Vaše Kroměříž. Ohlasy usiluje třeba i myčka na kola, nové stánky na městském tržišti anebo multigolfové hřiště na Šlajze. Hlasovat se začne na webu Kroměříže za necelé 2 týdny. Obezním dětem by mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Vnímá to jako investici do veřejného zdraví a potenciál snížit počty obézních lidí v Česku. Týkat by se to mělo dětí ve věku 12 až 18 let. Francouzský pilot Pierre Gasly má zpátky 3. místo z velké ceny Monaka. V neděli o něj přišel po penalizaci za překročení rychlosti v boxové uličce. Jezdec stáje Alpine po trestu klesl na 7. pozici. Sportovní komisaři dnes ale na základě protestu týmu postih zrušili. Teď už je na východě Moravy vesměs zataženo a lokálně může zapršet. Teploty 17 až 20, v noci bude kolem 12 stupňů a ráno se na většinu našeho území bude rozšiřovat občasný déšť. Četné přehánky čekejme i zítra dopoledne. Odpoledne už jich má být méně.
9: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: Hit Radio Zlín.
1: Odpolední show na Hit Radio Zlín může pokračovat. S vámi Pavel Socek, Čárka Holubcová. No a protože probíhá mistrovství světa ve fotbale, tak fotbalově taky zdravíme do Tečovic.
10: Jasně, na křiště dobrá hospoda.
1: Jo.
10: Takhle si to myslel, ne?
1: Jo, jo. Za prvé, za druhé tam mám řadu nespomínek, a ne, rád bych si pamatoval, nevím. A za třetí, dneska tam měli snídaňové supermeny. Takže gratuluju.

0: Poetika. Na Hitrádiu Zín odpolední show s vámi Pavla Šárka. No a prosím vás, dneska si můžete otevřít obchod úplně s čímkoliv. A čím vlastně exkluzivnější nebo originálnější váš obchod bude, tím větší šanci pravděpodobně podle mě máte na úspěch. Jakože chci říct, pokud prostě chcete si otevřít obchod nebo restauraci s pizzou, dobrý, jako to máme tady, jako to máte těžkou konkurenci. Pokud chcete s telefonama, ne, jako těžká konkurence. Ale pokud chcete obchod s tvaruškama, jste jediný,
1: no, počkej, tak jako tvarušky se prodávají v každém obchodě, ne?
0: Jo,
1: no.
0: Ale my tady
1: ale tady jsou jenom tvarušky, máš pravdu, ano.
0: Obchod, který je jenom s tvaruškama a tam je jako všecko s tvarušků pomalu.
1: Ale myslíš, že to voní až ven?
0: No, já jsem přemýšlel nad tím, že pracovat bych tam asi nechtěl, jakože...
1: jako, to ze sebe neumíš.
0: Já mám tvarušky hrozně moc
1: já
0: rád.
1: Já taky miluju.
0: Teďka nedávno jsem ještě někde viděl, na internetu mi to jako bylo doporučeno, že existuje tvarušková zmrzlina. Takhle, jestli chutná stejně jak to zní, tak si ji nechte, děkujeme pěkně.
1: Zkoušet se má všechno, Pavle, ale...
0: Přesně tak, zkoušet se má úplně vše, tak já možná jednou se odhodlám. Teď se odhodláme, ale v muzice vyzkoušíme, jestli se bude líbit Shakira nebo Coldplay za chvilku.

0: jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy i na 601 13 13 05 náš WhatsApp. Nám píšete, jak to kde vypadá. Aktuálně teda asi největší problémy přes třídu Tomáše Bati v Otrokovicích až směrem vlastně k Baťáku, protože tam máme Lážo Plážo Fest. Dneska počítá s tím, že tam je řada lidí, spousta tam přijíždí, hromada aut, hromada lidí, takže tady projíždí opatrně. Kdyby náhodou přibylo něco nového dalšího, tak volat a psát a posílat hlasovky na 601 13 13 05.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
5: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
6: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG-21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
10: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
9: Holešovská regata. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
11: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: 18. června s námi oslavte 35. narozeniny Policie České republiky. Stadion Mládeže ve Zlíně od 9 do 12 hodin. Přijďte nahlédnout do zákulisí policejní práce. Brány stadionu jsou otevřeny všem. Více info na stránkách Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
17: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
13: zlepši si nálepku.

nejsrdečnější zpráva dne, kterou se ale ještě večer budete pamatovat, je připravena a budu potřebovat upřímnou odpověď, jak často jezdíte na dovolenou. Jednou, dvakrát, třikrát? Není to málo?

0: s vámi takhle na páteční odpoledne, je stejně tak jako odpolední show Pavla Šárka. No a máme různé kapely, na v Česku, na Slovensku, jsou třeba kapely, které jsou klubové, hrajou jenom v klubech. Pak jsou kapely venkovní, které hrajou všude venku, a pak jsou kapely třeba festivalové. Jedna z nich je ale podle mě tady na Zlínsku extrémně oblíbená poslední roky. Schválně si uhodnete, já vám dám na výběr všem, jo, teďka hádáte.
1: Počkej, a míříš na Karpaty Fest předpokládám.
0: Ano, budou
1: dobře,
0: na Karpaty
1: takže
0: Fest.
1: Jeden z nich, tak pojď.
0: Takže Vypsaná fixa.
1: Ne.
0: Škvor.
1: Taky ne.
0: Morčata na útěku.
1: Taky ne.
0: Lucie.
1: Ne.
0: Helení na oči.
1: Jo, aha, jasně. Ale je fakt, že teďka v rozhovoru pro Hit Radio Zlín i Majoš jako hlavní pořadatel Karpaty Festu je zmiňoval a použil něco jako ty to odpálí vždycky úplně neuvěřitelně. Takže,
0: masakra.
1: Jestli chcete vidět, jak to odpálí, tak doraste na Karpaty Fest.
0: A pak je varianta, že si samozřejmě ten lístek ještě koupíte, ještě nějaké, pokud vím, tak jsou, anebo vám ho dáme úplně gratis. Na hitradiozlín.cz se stačí registrovat do klubu šampionů a tou registrací se automaticky zapojujete a spadáte do soutěže o poslední lístky na Karpaty Fest, které tady v rádiu pro vás ještě máme.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hudební festival s koupačkou je tady. Na Lážo Plážo Festu si 12. a 13. června užiješ Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Bohnout, Horký žeslíže, Adama Ďuricu, ale taky street food a spoustu drinků. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu koupíš teď na lajoplajofest.cz.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany, revize hasicích přístrojů a hydrantů, prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis.helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Trenýrkárna.cz.
14: Hej ty,
13: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
14: Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
15: Hit Radio Zlín.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín s vámi, stejně tak jako odpolední show Pavla Šárka. My vás rádi informujeme o těch dobrých, příjemných, pozitivních věcech, které se u nás třeba v kraji dějí. Stejně tak ale sem tam se stane něco nešťastného. Když se podívám do minulosti, my jsme tady ve Zlínském kraji měli vandala, který ničil schránky od domů, pokud vím. Měli jsme tady vandala, co ničil sklepy, nic nekradl, ale ničil sklepy, to bylo asi pár let zpátky. Měli jsme tady vandala, který například vypouštěl kola od aut, jako všechny možné druhy vandalů. A teď zase někdo nový. Prosím vás, je tu vandal, který v Otrokovicích záměrně ničí stromy.
1: A tak to není taková novinka, to už jsme tady měli párkrát. Vím, že to řešil i Zlín, i Kroměříž měla tyhle zkušenosti. Hele,
0: proč?
1: No ano, to je velmi dobrá otázka, myslím, že to napadne úplně každého z nás normálních lidí, proč má někdo potřebu jako...
0: Jakože když jdeš z hospody, máš prostě 6 žíle a prostě ti napadne rozkopat popelnicu, já neříkám, že to schvaluji, ale jako chápu, že se to jako ano, někomu může stát.
1: Ten kiks, jasně.
0: Ale že jdeš, připravíš se a zničíš strom, prostě proč?
1: Nerozumím. Možná, nevím, asi mu zavazí prostě. Berou mu světlo, nebo co já
0: zavazí
1: vím.
0: Zavazí
1: prostě. Prostě přesně, šel z hospody
0: zeleně
1: a říkal si, uhni, tady mám já. A strom neuhnul, no tak a ty zasloužil
0: řekl,
1: pomstu.
0: A ty prostě řekneš, tak počkej zítra, asi já se odpřídu, brácho. Stromy navrtané, poničené, tak aby pak uschly. Jestli máte teorii, proč se tohle děje, dejte vědět. 601 13 13 05.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy i na 601 13 13 05 náš WhatsApp psala Jana přes Uherský Brod směrem na Hradiště se zdržíte, řeší se tu nehoda. Já jenom dodám, že to je nehoda dvou osobních aut, je to dokonce s převrácením vozidla přes střechu, na místě všechny záchranné složky a dost se to štosuje.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestzlin.cz.
4: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc, nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Cool.
7: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
9: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Můžeme společně pomoct dvouletému Kristiánkovi z Prostějova. Bojuje o život po vdechnutí hrušky. Víc nám za spolek Život dětem řekne Anna Strnadová.
12: Kristiánek tam byl ještě před několika týdny úplně zdravý chlapeček, ale potom stačila vteřina nepozornosti. Kristiánek snědl hrušku a nějakým způsobem se mu zaklínila v krku a začal se dusit. Bojoval o život, je ve vigilním koma, ale jsou terapie, které musí Kristiánek podstoupit. A ty zdravotní pojišťovny bohužel nehradí.
11: Je potřeba vybrat přes 7,5 milionu korun. Pomoct můžeme přes web srdíčkovédny.cz. Taky máte problémy s Facebookem, Instagramem a nebo Messengerem? Zdaleka nejste sami. Sociální sítě Mety mají celosvětový výpadek. Lidé se nemůžou přihlásit, aplikace se nenačítají a nebo nejde přidávat příspěvky. Meta se zatím k situaci nevyjádřila. Ve Zlínském kraji je málo bytů k pronájmu. Na jejich nedostatek si stěžuje drtivá většina měst a obcí v našem regionu. Největší poptávka je podle nich po startovacích bytech pro mladé a rodiny. Starostové přitom podotkli, že obce často mají pozemky nebo objekty, kde by byty mohly vybudovat. Odrazují je ale nestabilní a nejasná pravidla státní podpory. Pokud vás čeká dovolená a poletíte z Prahy, vyrazte dřív. Policisté upozorňují, že kvůli opravě silnici k letišti Václava Havla řeší opakovaně dopravní komplikace a několika kilometrové kolony. Vyzývají nás proto, abychom na letiště aktuálně vyráželi s mnohem větší časovou rezervou. Teď už je na východě Moravy vesměs zataženo a lokálně může zapršet. Teploty 17 až 20, v noci bude kolem 12 stupňů a ráno se na většinu našeho území bude rozšiřovat občasný déšť. Četné přehánky čekejme i zítra dopoledne, odpoledne už jich má být méně.
4: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
0: Hit Radio Zlín s vámi, odpolední show taky, taktéž, Pavel Cacek, Šárka Holubcová, jak už možná je trošičku zvykem, že někdy tady dáváme tipy, kam určitě podle mě nepojedete, tak dneska, tentokrát výjimečně, tip, který podle mě všichni využijete.
13: Nekecej, konečně hezkou zprávu pro nás máš, jo?
0: Je to tip na víkend, konkrétně na zítra, prosím vás, doufám, že máte cestu přes Zlín, bude se vám to řádně hodit.

0: Imagine Dragon za námi, odpolední show na Hitrádiu Zlín s Pavlem a Šárkou, a pokud nemáte zítra cestu přes Zlín, tak zařídit, udělat, vymyslet, babičku přestěhovat do Zlína, abyste mohli sem jet.
1: No tak lidi, co tu bydlí, tak nemusí mít cestu přes Zlín, že jo, ti to mají kousek.
0: To dojdete pěcha, že jo, nebo MHDčkem, prosím vás, na náměstí jdu ve Zlíně, budeme mít zítra trhy. Ale to nejsou jakože pohoda trhy valašské, které máme téměř všude, je to taková klasika. Tohle jsou africké trhy.
1: Ty jo.
0: Neskutečně, mě se to hrozně líbí.
1: A víš, co se tam bude prodávat?
0: Exotické věci, bude exotická marocká káva například, která chutná jak perník, hrozně zvláštní. Vůbec to nechutná kafe.
1: Počkej, tož to musím vyzkoušet.
0: No.
1: Jako kafař, tož to mě láká.
0: Já jsem přesně jako kafař. Pozor, kdo jste kafaři a vyzkoušíte marockou kávu.
1: Tak vám nechutná.
0: Nečekejte, že to je kafe. Vůbec jako to kafe s tama vymažte, je to strašně dobrý.
1: A má to aspoň jako kofein, nastřelí mě to.
0: Má.
1: No, tak to jo, tak
0: pořádku. Budeš lítat jak Fredka,
1: no, ale. Výborně.
0: Ještě vždycky o velkém kelímku. Jinak prý se tady láká na podporu menších farmářů z Ugandy, takže.
1: Takže ještě vlastně budeš jako fair tradeový a pomůžeš planetě.
0: Jo, jo, jo.
1: Krásný plán.
0: Hodilo by se, aby jsme tady dali teďka nějakou kapelu třeba Tung Tung, ale nedá se, máme Alex Warren.

0: tvoříme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: V nejlepší dopravní servis na východě Moravy a potěším, nevidím žádné komplikace, měli bychom jezdit relativně bez problému, dokonce i ta nehoda přes Uherský Brodu, že je prý volnější, prý kolony zmizely. Tak hlavně přeju šťastnou cestu, ať míříte kamkoliv. 601 13 1305, náš WhatsApp.
2: Italský design, italská elegance, ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
7: Já ho už naplánovala.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
6: Prostě posadíme naše do restaurace
7: a budem řádit.
8: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
13: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
14: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
15: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
16: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
17: Souhlasím.
18: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
19: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
0: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdraví.

0: Vánoční snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelný, oni pořád fungují.
2: 64 let v jedné práci v podstatě.
1: Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... No, tak Mick Jagger běhá v 80 po polích v upnutých džínách. Řekni člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie?
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello na Hitradio Zín a nastal ten čas, kdy jednoho z vás odměníme plnou nádrží, úplně gratis, jenom za to, že nám dneska předal nějaké dopravní info z cest. A mně přijde vlastně velmi sympatické, dneska jsem to vybíral podle takového, a já to řeknu až jako škaredě, vlastně nejzbytečnějšího infa z cest. Jo, že to nebylo jako info, jako tady doprava nějaká špatná, tady kolona, tady nehoda. Marťas například napsal zprávu, jel jsem z jižních svahů na Frišták úplně bez problémů a bez kolon. A
1: ale mě to přijde hezký. Ale to je náhodou taky super, to víš, jo, přesně. Každý

0: Green Day za námi na Hitradio Zlín, kromě toho, že jsme konečně potěšili Šárku, která se tady už asi hodinu nerví.
1: Já je úplně miluju, děkuju.
0: Prosím pěkně, doufám, že to potěšilo samozřejmě i vás. Chtěli jsme vás potěšit i svými tvářemi a dalším humorem na sociálních sítích.
1: Ano, ale to je přesně ten důvod, proč mi se tady nervuju už hodinu, no.
0: Tak prosím vás, nejede to. Nejede nám Instagram a nejde
1: ani
0: to.
1: Ani Facebook nejede, no. Ani Messenger nejede, prosím mě, no. Nic nejede. Přátelé, já jsem to tam zkoušela vkládat asi 6x, takže až to potom jako rozjedou. Teda oni někteří tvrdí, že už jim to jede, mě teda furt ne, ale až tam najednou na účtu Hitradia Zlín přistanou 4 stejný videa za sebou, tak až víte proč.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
6: For Camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For Camping. Venku je nám krásně.
8: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Hit Radio Zlín.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu. Hit
22: Radio. I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore.

0: je to tady na Hit Radio Zlín. Pro tento týden se s vámi odpolední show loučí. Já vám doporučuju, jestli někdy se potkáte s Šárkou Holubcovou v její skvělou náladu, tak se na ní nedívejte, zavřete oči a jenom si s ní povídejte.
1: Proč? Co ti zase vadí? Jste tady
0: posluchači,
1: jenom
0: hubám, posluchači to teď neviděli. To... Tak jo, těšíme se na vás zase.
1: Já se těším na víkend prostě, no. Je to tady, přátelé, přežili jsme celý týden, gratulujeme.
0: Já jsem ho přežil, to je, já bych měl dostat metal za tenhle týden, mějte se krásně, v pondělí.
1: Metal?

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Stále jsou problémy na konci Uherského Brodu směr Bánov. Na silnici 50 za OMV se srazila dvě auta a jedno se převrátilo. Bude lepší to vzít jinudy. V Otrokovicích opatrně kolem Štěrkáče začal Tamlážo plážofest. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohodu na cestách vám přejí slané tyčinky a krekry Vest, pečené ve Zlíně již 30 let.
2: Křupni Vest a zažen stres.
3: Vestezlin.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
7: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
6: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Ministerstvo dopravy upozorňuje na podvodné SMSky, které vyzývají k zaplacení pokuty. Eviduje výrazný nárůst dotazů od lidí, kteří takové zprávy dostali. Pokračuje mluvčí ministerstva Alena Míl.
4: Ty SMS obvykle obsahují informace o údajné pokutě za dopravní přestupek a odkazují na podvodnou webovou stránku, která se snaží vzbudit dojem, že souvisí s oficiální agendou státu. My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
3: Česká republika podle Tomia Okamury nebude zavádět migrační pakt Evropské unie. Dle předsedy sněmovny a SPD představuje bezpečnostní riziko. Okamura to dnes řekl s tím, že sankce jsou možné. Migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024 začal platit ve všech státech Evropské unie dnes. Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Proti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek, předloni jich bylo 12%. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu či trpět obezitou polovina dětí. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. 24-letý Čech navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Na stupni vítězů se prosadil i ve třetím letošním závodě. Koncem května vstoupil do světového poháru třetím místem ve Slovinsku.
5: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
3: Zítra bude zpočátku převažovat velká oblačnost, občasný déšť nebo přehánky, během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde srážky ustávat a mraku ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
6: Krásný podvečer, 3 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Máme pro vás nachystaný samý hudební pochoutky, nenechte si to ujít. No a startujeme už naprostou klasikou One More Time a Highland. Tak se to užijte.

Ashford and Simpson, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, ať už jste v práci, nebo si už naopak užíváte tu páteční pohodičku. To nejlepší z 80., 90. a milénia před námi. Songy, na který jste možná i tak trochu zapomněli, ale je to škoda. Jo, jo, jo. A pojďte to otevřít ten večer tím, napište mi, jaký máte pátek, jak se máte, co děláte. Normálně pojďte si to tady pozdílet, jak jsme na tom, kdo z vás odpočívá, kdo se třeba chystá na velkolepý víkend, nebo třeba někam na nějaký festák, nebo třeba makáte, že jo. Každý to má nějak, pojďte napsat 777-937-777, jak trávíte pátek. Já se vám k tomu postarám o ten nejlepší soundtrack. Za chvíli moby a teď frčíme do roku 93. Tohle je Meatloaf, I'd do anything for love.

0: Moby za námi na Hit Radio. Přeju krásný večer. Vy jste fantastický. Fantastický. Ptala jsem se, jak se máte, jak trávíte pátek a vy píšete fantastický zprávy, díky za to. Koudy třeba píše, že ještě v práci, že řídí svozové auto na odpad a už se vidí zítra na Ještědu. Závod Ještěd 24. Já jsem si ověřila u Koudyho, jestli jde fakt závodit a jde. Což je hustý. Takže držíme pěsti Koudymu, rozhodně. Erika slaví, protože Erika má dneska skvělý den. Syn Filip udělal státnice, je pan bakalář a ona v pondělí letí na dovolenou do Řecka s kámoškama. Lehce závidíme možná někteří, ale užijte si to. No a pokud by vás zajímalo, jak někteří lidé nekoukají na počasí, nebo je jim úplně jedno, tak třeba Adam píše, že tráví pátek na paddleboardu na Hořčivařské přehradě, takže kdyby se někdo chtěl přijít podívat na blázna, tak může. Jo, takže program máme případně zajištěný. Pište dál, jak trávíte svůj pátek, uděláme si to tady společně před víkendem. Hezký, co vy na to? K tomu samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Za chvíli Sophie Ellis, k tomu taky Lucie nebo Phil Collins.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
8: Objevujte, putujte, zažívejte. Víkend na Cyrilometodějské stezce již od 12. do 14. června na Velehradě v Modré a Starém městě. Čeká vás historie Velké Moravy, varhaní koncert, komentované procházky, workshopy a program pro děti i dospělé. Všechny aktivity zdarma. Přijďte si užít víkend plný zážitků. Více na cyril.metodius.eu. Akce je financována z projektu Hike for All v rámci programu Erasmus+.
9: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Komu by se nelíbila? Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor, posloucháte Hit Radio. A je to jasný, jsou mezi vámi i tací, co nemají úplně ideální ten pátek. Jo, třeba Evča má za sebou týdenní půst, týdenní ležení, protože nějaká bakterie, jo, ble, ble. No takže teď dezinfikuje celý byt, od rána se nezastavila. Evčo, hlavně ať už je ti dobře, prosím tě. Jo, nějakou pauzu si dej, nepřežeň to, víš, jak to je po těch nemocích. Třeba Hela ta píše, že jede z Německa domů, už je v Čechách, za sebou 350 kiláků, ještě asi půl hoďky a je doma. Tak Heli, prosím tě, oči do kořán, jo, hlavně zůstat vzhůru a věřím, že i vám, co nemáte ten pátek úplně na pohodičku, zvedou náladu Bee Gees.

0: David Bowie a Blue Jean, posloucháte Hit Radio, krásný páteční večer. Doufám, že si to užíváte, jo, alespoň v rámci možností, pokud to jde. Mimochodem, pokud vám dneska vypadává Facebook nebo Instagram, nebojte se, prostě to má nějaký celosvětový výpadky, takže ano, týká se to všech, oni to popravějí a pak zase budeme moct scrollovat a koukat na videa se štěňátkama a do té doby si prostě budeme užívat tu skvělou hudbu. Po osmí se taky podíváme na nějaké další vaše páteční vzkazy a za chvíli Kylie Minogue nebo Mňága až Dior.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes. Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk-zlín.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
2: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá tě, jak se Zlín stará o svou zeleň? Podívej se na web zlín360.cz. Zajímavosti o fungování města i všechny zásadní městské projekty přehledně na jednom místě. Sleduj, jak se mění Zlín. www.zlín360.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Trenírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenírkárna.cz.

0: levnězcziny.cz.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
0: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Auto UH Fest je zpět. V sobotu 20. června od 10 hodin ovládne Uherské Hradiště den plný aut, hudby a zábavy. Otevřené autosalony, přehlídka veteránů, koncert Petra Jandy, Čechomoru, skvělé jídlo, pití a atmosféra, kterou chcete s celou rodinou zažít. Auto UH Fest. Vstup zdarma. Více na autouh.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Krásný večer, 7 hodin, pátek, víkend před námi. Doufám, že si to užíváte. Teď další hity, tohle je Beyoncé.

jsou prostě skvělí. Tohle jsou Scorpions, Send Me an Angel, vy posloucháte Hit Radio. Díky, že s námi trávíte páteční večer, k tomu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Já jsem se vás dneska na začátku ptala, jak ten pátek trávíte, co děláte a jak se máte. No a mimo jiné, tady máme i nějaké praktické tipy, píše totiž Radek. Já po šichtě jsem vypral věci a upekl jsem si na víkend roládu z mletého masa, dodělávám rajčatový salát, takže z práce do práce. A pozor, ale aspoň nemusím zítra nic dělat, jen odpočívat a o tom víkend je. Hele, je to tak, jo, pokud před sebou máte aspoň trošku volný víkend, zkuste, co můžete ještě udělat dneska, to udělat, jo, a zítra. Čistý leháro, žádná dřina, jenom pohodička. No a k tomu lepšímu pátečnímu večeru další hity. Tohle jsou Aha, The Sun Always Shines on TV.

0: always dream about you, Spáňa, Féteru Hit Rádia. Krásný večer a co víc, krásný páteční večer. Určitě jsou mezi vámi i tací, co se chystají ven. Prosím vás, nepřežeňte to, jo, víme, jak jsou potom ty soboty náročné a jak jsme potom vlastně tak trochu k ničemu, ale mě třeba hodně pomáhá, nebo vždycky, když jdu někam ven, tak si pouštím něco, co mě jako navnadí, nabudí, jo, na to, že uvidím lidi a bude to třeba trošku večírek. Tohle by mohlo fungovat. Myslím, že to rozhýbe i ty, co si užívají pohodu doma. No doubt, už za chvíli.
1: Proležela se váma matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
13: Helísek hasicí servis. Komplexní služby v oblasti požární ochrany. Revize hasicích přístrojů a hydrantů. Prodej hasicích přístrojů, hydrantových systémů a příslušenství. Helísek hasicí servis. Reklamní textil a pracovní oděvy za výhodné ceny. Podrobné info na e-shopu www.servis-helisek.cz. Helísek hasicí servis. Vaše bezpečnost v našich rukách.
14: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls-c.cz.

Krásný páteční večer. Možná ještě o něco hezčí na České Budějovice, respektive do Litvínovic u Českých Budějovic. Naháč se totiž vrátil. Jo, prosím vás, pokud se tam budete pohybovat po lese, pozor. Můžete totiž potkat nahatého muže. Údajně zatím teda nikomu neublížil, což jsme samozřejmě rádi. Údajně taky byl spatřen dokonce už v loňském roce. Tak jenom, máte to když tak nahlásit, jo, kdybyste ho potkali. Co vám do popisu můžu ještě pomoct, tak krom toho, že byl nahatej, tak taky možná občas má na sobě ponožky a malý baťůžek. Takže prostě je to možná jenom vášnivý nudistický turista. Kdybyste ho potkali, nabídněte mu deku. Tohle jsou Fun Factory, I Wanna Be With You.

0: prostě Stevie Wonder, Part-Time Lover, posloucháte Hit Radio, skvělý, co? No je pravda, že ta láska k tomu víkendu patří, jo? Pravděpodobně na sebe máte doma víc času, tak nějak si to můžete víc užít, že jo? Takže v tomhle duchu bychom mohli ještě chvíli pokračovat. Co myslíte? Něco takového o lásce. Láska je někdy trochu hloupá, to víme. A proto si za chvíli dáme Loveful, Cardigans. A k tomu třeba Linkin Park nebo Milli Vanilli.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Daně, účetnictví, mzdy, LS Scouting, účetnictví a daně, Uherské Hradiště nebo online. LS Scouting, s námi můžete počítat. ls.c.cz.
3: Krbová kamna z Frištáku. Přinášíme teplo a oheň do vašeho domova již 30 let. www.kkk.zlín.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Čau, tak co, už plánují vaši ten výlet?
9: Já ho už naplánovala.
10: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
8: Prostě posadíme naše do restaurace
9: a budem řádit.
10: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
11: Trenírkárna.cz.
12: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
14: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
15: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích?
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na
18: firma na zážitky
17: CZ.
19: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.

0: Nový plot má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.

What's love got to do with it? Warren G, posloucháte Hit Radio. Máte dneska blbej den? Hele, může být i horší. Fakt. Představte si třeba, že vám vaše dítě rozstříhá 40 tisíc korun. Tohle se stalo jednomu Američanovi teď. Jeho tříletá dcera uviděla zábavný papírky, 100 dolarovky a rozstříhala je na malinký kousíčky. Normálně udělala konfety, jo, protože konfety všichni milujeme, že jo. No a takhle tatínka připravila o nějakých 37 tisíc korun. Dobrý, ne? Zase jako, jestli třeba měli co slavit, kromě téhle události, tak konfety se vždycky hodí. Tak jenom hele, vždycky může být o něco hůř, jo? A taky vždycky může být líp. Tohle je Shania Twain a Kaching.

0: KLF právě teď v éteru Hit Rádia, krásný pátek. A přece jenom za námi celý pracovní týden. Aspoň teda pro někoho, že jo, ne každý má o víkendu volno, ale doufám, že jste to zvládli. Jo, že těch 5 dní bylo přežitelných, že vás nikdo příliš neštval, ačkoliv to je samozřejmě těžký zařídit. A pokud vás třeba nikdo nepochválil celý týden, tak pro vás tady něco mám, jo? You're simply the best, Tina Turner, už za malou chvilku pro vás všechny, že jste to zas zvládli.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Jedinečný Karpaty Fest ve Slavičíně i letos přiváží na Zlínsko ty největší hudební kalibry. Těš se na legendární Lucii, rokovou nálož od Škvoru, skvělou show Bena Kristoval nebo éterickou Kateřinu Marii Tichou. A to není zdaleka všechno. Přes 30 interpretů na 3 scénách. Generálním partnerem je Prabos, největší výrobce obuvi v České republice. Zapoj se do soutěže a vyhraj lístky přímo v éteru.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

Taky tenhle song milujete. Milk and Toast and Honey, to jsou Roxette, Féteru Hit Rádia. No a co fotbaloví fanoušci? Pořád smutníte po té porážce s Koreou? Já vím, je to blbý takhle vystartovat, jo? Mít takovýhle začátek na tom šampionátu. Ale ještě pořád se to může zlomit. Navíc ten další zápas nás čeká v normálnějším čase. Věřím, že nejsem jediná, kdo se na to těší. Protože ve čtvrtek nastoupíme proti Jihoafrické republice v 6 hodin večer. Nevím, jestli vyhrajem, ale minimálně ten čas je pro nás všechny o dost příjemnější, koukatelnější, takže budeme o to víc fandit a třeba tu smůlu naší fotbalovou zlomíme. Budeme věřit, budeme doufat. A co je jistota? To jsou naše další hity, teď už bych.

0: Tohle show Polish, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásný večer. Za chvilku 9:00, já se s vámi pro dnešek rozloučím. Výjimečně se uslyšíme i zítra od 7 ráno. Budu se na to moc těšit, hezký zbytek toho pátečního večera, dávejte na sebe pozor. No a za chvilku, třeba tohle. Come on Eileen, k tomu YouTube nebo Ricky Martin, tak buďte s námi a hezký večer.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
2: Hulín napojedla směrem k vyhlídce, pozor, je tam překážka.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.

0: levnězčiny.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Myslete na budoucnost. Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Více než 25 let vyrábíme mysli a produkty zdravé výživy. Rosteme a hledáme řidiče skupiny C, E, skladníky, strojníky do výroby, kteří chtějí růst s námi. Mogador, tak chutná sladká práce. Více na mogador.cz/kariéra.
0: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
5: Noc slunce a ohně. Letní slunovrat. Jeden z nejmagičtějších dnů v roce a největší oslava měnící se přírody. 20. června u nás proběhne historický festival řemesel. Zve vás?
0: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz.
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně? S podporou banky. comfort@group.cz.
7: Hit Radio.

happy birthday.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: vaši ten výlet?
1: Já ho už naplánovala.
2: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm je to pravé místo. Areál s desítkou zajímavých atrakcí.
0: Prosím, posadíme naše do restaurace
1: a budem řádit.
2: Gibbon Park v Rožnově pod Radhoštěm. www.gibbon-park.cz.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Hit Radio.

0: Kisses all night.
1: Hit Radio Zlín.
2: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
3: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.